Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit. Chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
3: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
3: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Radio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Час. Které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
2: Hity, které milujete.

0: Minuta a počkej, ještě sluchátka, tak ať se dobře slyší. Minuta a bude 6 a pomalu, pomalunku můžeme odstartovat. Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas. Teď už v rámci, nechci říct všednosti, protože včera to bylo hodně vánoční, ale už se tak nějak vracíme do reality.
1: No, já když jsem přijela dneska ráno, tak jsem si říkala, že jsme ty Vánoce tak nějak přinesli, že se ochladilo v podstatě.
0: Jo, čtvrtek má být jakoby docela extrém na to, že jsme uprostřed prázdnin a podobně.
1: Snad
0: ale
1: nějakých 19 stupňů nebo tak nějak.
0: Některá místa vydržte už v sobotu, tam si opět užijete jako léta, takového toho s teplotami lehce po 30, takže vydržte. No.
1: Takže dneska v podstatě je potom včerejšku, protože včera jsme měli Vánoce v létě, takže boží hod vánoční v tom zimním a studeném období.
0: Už chybí jenom sněhové vločky, asi tak. Čerstvé informace, Martin Fabík a my dva vám přejeme, ne, až po kávě popřejeme.
2: Aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Břest a Hulín. Probíhají tady práce na silnici, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Tvarožná směrem do Brna. Osobní auto srazilo zvěř, nehoda je bez zranění. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Češi si vytvořili vysoké finanční rezervy. Opava rozšiřuje možnost parkování v centru. Olomoucký kraj rozdělí finanční prostředky na sportoviště. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi mají našetřeno nejvíce peněz v historii. Podle České národní banky mají lidé na účtech a v investicích přes 7,5 bilionu korun. Stále více Čechů přitom zkouší investiční fondy a nespoléhá jen na spořící účty. Odborníci říkají, že si lidé v posledních letech vytvářejí větší finanční rezervu. Češi tak myslí na budoucnost více než kdy dřív.
3: Morava aktuálně.
2: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude desítky nových míst. Více nám řekl referent z tiskového oddělení Martin Kůz.
4: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit desítky nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
2: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na sportoviště.

0: 18 žadatelů.
1: Rádio Čas Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila na Break Open do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu porazila Američanku Carol Liovou ve dvou setech a dál bojuje o další úspěch na turnaji v Praze. Ve hře zůstávají také další české tenistky, které usilují o postup mezi nejlepší osmičku. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, bouřkami a deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. To byly

0: milujete. Tak zase o krůček blíž k víkendu, čtvrteční pohoda s Rádiem Čas, Lenčou Radimem, dnes tady ve čtvrtek 23. července.
1: Krásné, dobré ráno. A jo, já už vím, já se tak koukám do kalendáře a říkám si, já mám pocit, že jsem tohle jméno už říkala. Mm-hmm. A to bylo jiné. Tak a teď se vzpomněla na to jiné.
0: Ale to ještě není ta nápověda pro mě, že jo?
1: Ne, ne, ale byla jsem taková, taková jako zmatená, říkám si, oh, deja vu, tenhle
0: skoro
1: den.
0: Skoro deja vu, ano, jo, jo.
1: Tenhle ale... den už se stal.
0: Aha.
1: No, takže to jméno v kalendáři je křestním jménem jednoho velmi známého moderátora. A nepracuje v tomto mediálním domě.
0: Leoš?
1: No, taky to začíná na L, ale...
0: Libor.
1: Ano.
0: Libor, jo, tak jo.
1: Takže Libor.
0: Hned mi docvaklo, koho myslíš, přesně tak. Takže Liborům krásný svátek, dobře ty, já jsem právě uvažoval, jako jestli můžu dát podkres písničky, protože ten úvod dalšího hitu má půl minutku, tak dali jsme to na pána.
1: Krásně, krásně, takže máváme, zdravíme, gratulujeme všechno nejlepší všem Liborům. Mimochodem to jméno, které já jsem hlásila před několika dny, tak byl Luboš.
0: Jo.
1: Tak mi se tak popletlo, ale ne.
0: Elka to je, přesně tak.
1: Ano, dneska
0: stejně
1: Libor.
0: Jako tvoje, Lenka. Takže tak, hezký nový den.

0: To.
1: Tak, mikrofony už jsou nahoře, teď jsme oba dva byli trošku vypnutí, ale v rámci pracovního módu, protože Lenča chystá víš nevíc s dnešním datem, já už jsem se koukal na příští týden a tak to tak hezky jenom ťukalo, že jo, bylo úplně ticho, mimochodem musím tě pochválit, Halenku, vypadáš výborně.
2: Jo, no, to je moje dalmatinová.
1: No, puntíková a moc. Vypadáš vlastně jakoby oživlý hrníček, jak jsou takové ty ala babičkovské. Já znám teda většinou s červenými puntíky, ano. Ale i s černými, jako moc ti to sluší.
2: Já když jsem ji ulovila na blešáku, tak jsem si říkala, že budu vypadat jako dalmatin.
1: Ne, vůbec, ani mi to nenapadlo.
2: A pak jsme dokonce jednoho potkali v kavárně. A říkali jsme si, že už to nejsou tak populární pejsci, jako byli dřív, protože když vyjel film 101 dalmatinů, tak byly dalmatinové úplně všude.
1: Jo, a to je vždycky ta vlna. No. Takže teď si vlastně unikát, ano.
2: Teď jsem unikát, ano.
1: Já si za boha neumím vzpomenout na tu vlastně hlavní postavu.
2: Cruella de Vil.
1: Cruella. Víš, co jsem pořád chtěl říct? De Vil a de Krul.
2: Ano, Cruella.
1: Pořád, ano, tak to je něco jako s těmi jmény na úvodu, takže tak. Mimochodem, ta středa byla pro tebe vánoční jakoby i po práci? Nebo už jako tak jakoby běžný dojezd?
2: Takový běžný dojezd. Počkej, já přemýšlím. Jo, no.
1: Teď mi docvaklo, já jsem vlastně taky Cruella de Vil.
2: Jak to?
1: Ale na zádech. Protože já byl včera na fyziu a mám po baňkách, akorát jo. Mám trošku jiné odstíny než ty, ano.
2: Ukaž. Na kameru. A ne, já si to dokážu představit, já vím, jak vypadají baňky.
1: Já nevím, kam až mi to dával, no, počkej.
2: Ale to jsou větší fleky, než má dalmatin.
3: Tam trochu aspoň?
2: Tam máš kapuci.
3: Aha.
2: Jo, tak na krku, vidím jednu.
3: Tak ano, tak jako no. Tady, jo, na krku.
2: No.
1: Tak jo, takže tak. Takže máme vlastně puntíkaté ráno.
2: Ano, ráno plné puntíků.
1: To zní hezky.
2: A můžeme si dávat, můžeme se i odměňovat třeba. Dávám ti dva puntíky za
1: no,
2: něco.
1: Ty dneska rozdáváš černé puntíky.
2: No.
1: To většinou bylo tak, jako takové to tak warning zone.
4: Mám prostě od

0: Máme 12 minut po 6. Probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Za chvíli i s Milanem Gelnarem. Jenom mi teď docvaklo, že čtvrtek a ve čtvrtek většinou bývají kinopremiéry. Z těch posledních dnů nebo týdnů, jednak jako buď byla se na něčem v kině, anebo slyšela jsi o něčem, na co chce žít? Protože já mám políčeno teda.
1: Já jsem teda úplný mimoň. Mm-hmm. A jediné, o čem jsem slyšela a na co bych chtěla jít, tak to bude mít premiéru až v září, a to je dokument Bára Basiková od Heleny Třeštíkové. Mm. Ale jinak teda já jsem dokonce neviděla ani Ďábel nosí Pradu 2. Na který jsem chtěla jít, takže já mám teda těch restů filmových extrémně hodně.
0: Jo, Bára získala vlastně už i diváckou cenu, že jo, v Karlových Varech, takže jako tam potvrdili, jako že to stojí za to.
1: No,
0: mám políčeno v Odyssea, což je režisér Nolan. V podstatě, jestli jste měli rádi v dětství, i když později vám to možná přišlo úsměvné, Souboj titánů, tak teď jako velmi navážno a dokonce všechny ty triky, které tam jdou vidět, tak přijdou udělat starou filmařskou cestou. Takže žádné počítače a prý některá kouzla, jako se budete divit, co dokážou filmaři, ale měli byste mít čas a nemít s Pavou zhruba 3 hodiny, jo?
1: No, protože to typický Christopher Nolan.
0: Ano, přesně tak.
1: Mimochodem,
0: ano.
1: Už jsem četla taky kritiky, že opravdu je to Nolanovina, takže nečekat klasickou Odysseu.
0: Ano, jakože jako... šel, byl, udělal, jo? Má to trošku jako také zásahy do bočních stran, asi tak.
1: Tak jako byl Souboj titánů, ten šel přímo na komoru. No,
0: hlavně
1: skvělý,
0: hlavně ten nový moderní, to vůbec.
1: Tak to jsem neviděla, já pořád jedu v tom starém.
0: Tak promiň, počítačová meduza, jako to bylo, jsem byl úplně uražený, přesně tak ten starý. Že? Já jsem to viděl s bratránkem a sestřenicí, když mi bylo kolik, já nevím, 5, 6, a oni měli takovou dlouhou chodbu. Já jsem potom vůbec nešel, jako museli mě doprovázet, že jo.
1: Ale za mě doteď je to dobrý, doteď
0: Víš,
1: se na to
0: nejvíc bál? Kalibose.
1: Jo.
0: Toho čerta
1: jo,
0: a podobně, něco hrozného.
1: No, takže není to, prosím vás, abyste neočekávali, protože již jsem četla i nějaké zklamané recenze, že teda ten příběh a tak, a pak potom lidé právě psali, hele, je to Nolan, prostě je to tak. Nolanovina, takže i s tím počítat. A myslím, že Russell Crowe hraje hlavní roli, ne?
0: Matt Damon. Hele, ale všichni. Anne Hathaway, Matt Damon, asi ještě 1000 slavných, které teď neumím vyjmenovat, samozřejmě Tom Holland a tak dál. A jako dokonce prý je tam spousta slavných, kteří mají třeba jenom jako epizodní roli, krátkou, malou a tak dál. No a trošku z opačného ranku, já se teda přiznávám, že to, no, že se těším i na další smrtelné zlo, což je horor. My to známe, nebo já, když byl dítě, jak byl ještě videokazety, Lesní duch se to jmenovalo.
1: Aha.
0: Ta Evil Dead je to v originále, tak teď je to Evil Dead Burn v plamenech česky a je to nějaký 18+, no, tak se těším.
1: Jakže se to jmenuje?
0: Evil Dead, smrtelné zlo, myslím, že v Česku.
1: Smrtelné zlo.
0: No.
1: a tak jsme začali u Nolana, jo?
0: No, přesně
1: a jak
0: tak,
1: jsme
0: no.
1: skončili?
0: U Milana.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek by měl být o něco příjemnější než den předchozí. Konflikty mezi mužskou a ženskou energií sice budou stále, ale jejich hrany budou zaoblenější. Den bude o pohybu, změnách a nápaditosti. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům by se mělo doma dařit prosadit vše, co budou chtít. Tírům budou přát hvězdy na cestách či poznávání nového a ryby se budou cítit nejlépe mezi svými přáteli. Vodnáři budou vše prožívat s velkým nadhledem. Blíženci mohou více promýšlet své výdělečné aktivity a váhy budou konat především intuitivně. Pany budou mít den neslaný nemastný. Kolem býku může kroužit nová láska a kozorozi budou zažívat silnější vnitřní pnutí. Střelcům by to dnes mělo myslet náramně. Lvům se bude dařit na úřadech a beranům by mělo vycházet vše, než sáhnou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelman.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas!

0: Jo,
1: nebyly
0: ano.
1: To náhodou, počkej, ne, neříkej mi to. Nemám já totiž uvažu, teď jsem rovna jsem takhle chtěl začít vstup. Má to
0: Jo.
1: Nějací myšáci, plišáci a kameníčák, něco takového?
0: Ano.
1: Něco podobného?
0: Ano.
1: Hned vysvětlíme studio, rádia čas. Pro vás krásné dobré ráno, některý možná dobrou noc. I dnes 23. července. Před chvílí jsem Lenči pochválil Halenku. Já tomu říkám vlastně takový ten krásný hrneček z chalupy, který znáte většinou jako červené puntíky, tak Lenča má takovou Halenku v černém. Ty ses přirovnala jakoby esenci dalmatinů.
0: Ano, je to moje dalmatinácká Halenka, je to bílá košile s černými puntíky.
1: No a na to nám zareagoval z režie televize Relax, protože tam nás taky zabírají náš rejža Jirka a poslal nám fotku z filmu. A teď jsme si jako nemohli rozpomenout, z kterého filmu to je, protože tam jsou všechny děti na vorech a všichni mají v podstatě trička jako má Lenča Halenku.
0: Ano.
1: Já to jenom zkusím.
0: A je to český film.
1: Ano, je to tak.
0: A ale je to takový ten český film pro děti.
1: Ano, ano.
0: A taky tam ti dalmatiny hrali hlavní roli v podstatě.
1: Takže to není to, co jsem říkal. Takové nějaké to myšáci, lišáci a šibeníčák, kameníčák.
0: No a potom si vlastně postavili ten vor a jeli za ty dalmatiny. No.
1: Takže ne, nebo jo?
0: Ano,
1: jo,
0: ano.
1: Jo. A správný název je?
0: No tak ještě stipuj.
1: Myšáci tam bylo?
0: Ne.
1: Lišáci?
0: Ne.
1: A šibeníčák nějaký,
0: ale je
1: ne?
0: Tam něco a tam je.
1: Bože můj, no tak nápovědy, ať trošku procvičíme mozky z posluchači.
0: Tak první jméno, které mm-hmm. je v tom názvu, tak je král, který, je to on, jo? Ano, myslím, že ho vytáhl meč z kamene, jako jediný.
1: Jo, takhle, no já jsem myslel úplně jiný film, vidíš, takže já si dávám to do toto. To byl Artuš? A Merlíni a Merlíci, že jo, něco takového, že jo? Že jo? Artuš a Merlíci, nebo?
0: Tak zhruba je to Artuš, Merlin a Prchlíci.
1: Tak já jsem udělal best of těch druhých dvou, ano.
0: Jo, ale
1: tak,
0: líbí se mi král Artur, který vytáhl meč z kamene.
1: Bože můj, ano, přesně tak, ano. A do toho myšáci, lišáci a šibeničák, ano.
0: Tak, no.
1: Všeobecný přehled, ano.
0: Filmový, toliko víš, nevíš, v 6 hodin a 22 minut na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: těba chuť.
1: Upřímnost, to je to, co ceníme, ale jak se koukám třeba, tak i když trošku jako lehce a v náznacích, ale na Facebooku Rádia Čas jsou první vlaštovky a za chvíli, až se rozjede WhatsApp, tak doufáme, že tu upřímnost opravdu využijete. Dnes s jakou otázkou, Leni?
2: Dnes se vás ptáme na to, jestli jste měli v životě štěstí na hodné nadřízené.
1: No a nebo samozřejmě můžete použít pravý opak, prostě vy a nadřízení a šéfové, šéfky, vedoucí a tak dál, třeba i současný, stávající nebo někdy v minulosti, kde to teda pěkně drhlo.
2: Třeba Jarmilka na Facebooku píše, v první práci byla šéfová i kolektiv super, ale v té druhé už to bylo horší, ale dalo se to vydržet. No, a Pavlínka, já jsem neměla štěstí ani na nadřízené, ani na kolektiv, i když vím, že se vždycky najde někdo, s kým si nesednete. Tak už to bude 20 let, kdy jsem si sama sobě šéfovou i zaměstnancem a občas si jako šéfová promluvím a vynadám sama sobě jako zaměstnance. Tak to je asi podle mě to nejlepší.
1: No a teď vás poprosíme, ať samozřejmě ožije i ta druhá komunikační centrála, to je náš WhatsApp, takže 77 66 12 800, napište nebo namluvte nějaké audio, jako audio knihu, pěkně napínavé, anebo prostě chvalte, pokud jste vždycky byli spokojeni se svými šéfíky, anebo možná ještě třetí skupina, klidně nám můžou napsat a namluvit zprávu i šéfové samotní. Jo, protože občas oni s námi mají teda pěkné nervy, že jo, co si budeme
2: jo,
1: povídat.
2: Jo, tak to rozhodně.
1: No.
2: To by mě taky zajímalo, co vy a zaměstnanci
1: ano,
2: vaši.
1: Ano, přesně tak, ano. A kolik jich máte, jo? A kolik vyděláváte měsíčně a tak dále.
2: A nechcete jít na kafe?
1: 6.27.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, doufáme, že taky ranní pohodička, Lenča Líčková.
1: Radím se Bislav Bednář.
0: No a čtvrtek 23. července s vámi, bylo 6:30 a já sonduju, co je nového ve tvém online světělení.
1: Já se ještě tady podívám, jestli mi najde chat GPT nějakou statistiku. No, teď mi to tak napadlo.
0: Tak mi to zadej.
1: Zprávu.
0: Ano, rád ti řekni zajímavost. Ano.
1: No, protože je to tady zase. Zase se jedná o tom, že by se měla zrušit 9. třída. No a pro někoho je to novinka, tak jsem se dívala, že na Facebooku už vře nějaká debata, že to by se rušit nemělo a podobně, ale já si pamatuju, že když já jsem chodila do školy, tak nebylo jasné, jestli budu chodit ještě do 9 nebo jenom do 8.
0: Aha, to já jsem se právě chtěl zeptat, takže ty máš za sebou jakou fázi, 8, 9?
1: Mám 9.
0: Aha, tak to no. Ne, já jsem teda z éry 8,
1: no.
0: Ale už jsme slyšeli o nějakých 9, ale v nich, to nebyla ještě oficiální třída, ale v podstatě tam jenom paběrkovali ti, kteří se třeba nějak nedostali jako na střední školy.
1: Jo.
0: Takže to bylo takové jako, a v podstatě všichni to říkali to jako taková malá dovolená v té době, prosím vás, jo? A potom najednou základní 9letá a už to bylo.
1: Přesně tak, takže to není jako zas tak úplně nereálná představa. A já jsem se právě dívala, kdy ta 9 vznikla, zanikla a kdy se o ní jednalo, protože já mám pocit, že byly i nějaké roky.
0: Výkyvy strašné.
1: Že výkyvy, že někdo ještě odchodil 9, ale ten po ním už šel jenom do 8, ne? Nebo něco takového. Tak to byla jako celkem divočina.
0: My se vlastně jedna ze tříd jakoby rozdělala na 2 pololetí. První pololetí bylo ruské a druhé už anglické, jo? Takže, no, tak povídej přání.
1: No, tak jsem to našla, že před rokem 1948 byla povinná školní docházka kratší a neexistovala ani 8. a 9. třída, jo? Potom 1948 až 53 vznikly jednotné školy a ty už měly 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam ty 9 byly. Jo?
0: Takže v takové té největší jakoby politické vraždě, ale chodilo se poctivě do školy.
1: Ano.
0: Dobře?
1: V roce 1953 až 60
0: ano.
1: Byla ta změna na 8letou.
0: Mm-hmm.
1: Jo. 1960 až 1978 byla zase 9.
0: Ano.
1: 9letá základní škola.
0: A když se narodil Ráďa, tak to šlo na 8.
1: A v roce 1978 až 1990 opět změna.
0: Aha.
1: Byla zavedena základní 9letá škola, ale pozor, to byly ty zmatky. V praxi se změnila struktura. Takže, jo?
0: To je ono asi, to je ono.
1: Mhm. Ano, 1. až 5. ročník byl první stupeň, ano. Pak byl 2. stupeň, to byla 8. třída
0: a 9.
1: A pak ty paběrky. A 9 byla zrušena, ano, jo. A přesně ty paběrky, to ty jsi říkal správně, protože po 8. třídě část žáků přicházela na střední školy a část ještě měla nějaký ten nádstavbový ročník nebo něco takového.
0: No, bylo to takové, říkáš, že se jenom opakovali a v podstatě se tam měli hodně dobře.
1: Jo. A od roku 1990 tedy máme zase 9 let.
0: Já jsem jenom takový jako, jak to strašně letí, protože já de facto na střední nastupoval někde mezi 13. a 14. rokem. Bylo mi opravdu čerstvých 14,
1: ano,
0: jo?
1: No.
0: A teď jsme si dávali nějaké staré díly pro Střena a byl tam takový jako mladý muž. Mluvil takhle, uvařil, no tak jako on vařil s nějakým tím inteligentním hercem a podobně. A byl mu, hrncem, pardon, já jsem řekl hercem, že jo, to jenom komentoval. No a bylo mu 16 let, já říkám, ty jsem uvažoval jako na kterém ročníku na střední a on, a já jsem v 9.
1: No, jo.
0: Chápeš to?
1: Já jsem byla taky, já jsem v 15 šel na střední.
0: Já jsem v 18 po 5 letech maturoval. Jo.
1: Jsem chtěla říct, když jsem četla tu zprávu a ty bouřlivé diskuze na tom Facebooku, že jako v podstatě to není nic nového, no.
0: Ježiš, prosím vás.
1: Já mám pocit, že nás to nějak nepoznamenalo, ne?
0: Ne.
1: Možná já bych si ten rok odpustila, mně se do té 9 už nechtělo, asi tak.
0: A učili jste se, jakoby byli tam normálně učiva, nebo máš pocit, že opravdu už se tak jenom škrábalo, jako co bychom vám tak ještě jako dali do těch hlav?
1: Extrémně ráda bych ti to řekla.
0: Ale úplně výmaz.
1: Ale úplně nevím, protože mě to nikdy vůbec nebavilo.
0: A ještě poslední 2 věci, které s tím souvisí, s tím obdobím, ty jsi ještě zažila pracovní soboty, nebo ne?
1: Ne.
0: Tak za nás byly ještě pracovní soboty a to vzpomíná hodně Segra a naši, protože občas jakoby uhlí a tak dále. dál, že prý byly jako uhelné prázdniny třeba.
1: Jo, jo,
0: když byly extrémní zimy a nějak jako moc nešlo jako topit tím plynem nebo čím, nebo jo, uhlím či tak, takže prostě dva týdny doma, no.
1: To my jsme neměli, no.
0: A člověk sledoval tu předpověď počasí, vždycky říká, co kdyby, no.
1: U nás se pokoušeli ještě o nějaké to vaření nebo nějakou občanskou nauku a dílny, měli kluci, měli dílny.
0: My jsme měli dílny, no a já jsem holkám záviděl, protože ty měli nějaké takové to šití nebo co.
1: Ty, ale my jsme to měli jeden rok. A pak už se na to všichni vykašlali, protože už ta doba tak nějak pokročila, že už jsme byli modernější.
0: Jak slyšíte, my jsme byli zrovna součástí toho rozvoje. To kluci máte díky nám teď, ano, přesně.
1: Ano. Jak jsme
0: dělali tu klíčenku a podobně, tu myšku obšívali a tak dál, kočičku, ano.
1: Ano, my jsme obšívali tu jehelníček, jsem vyráběla.
0: Ano, kočička, no.
1: Jahudku.
0: Byl to podvod, přiznávám, že to promlčené teta mi to udělala. A nejhorší bylo, jako znáš mě, jo, duhový chlapeček, a ještě já jsem se dávaj panenko v koutě, jak ti kluci v těch prostě, oni tam tak žertovali v těch, v těch pracovkách a potom něco pílili a já vůbec nevěděl, kde jsem. Ale to je něco jak na vojně, jako to jsou traumata pro děcka některá.
1: A ty jsi chtěl obšívat tu jahůdku jako já a mě to zase nebavilo, no, takže...
0: Ta klíčenka mi trápila, protože ono, když se nějak zahřála, tak se nějak ohlo a potom byl průšvih. A člověk měl z toho malé trauma, jo, přitom to bylo úplně na párku, bys to mohla mít.
1: No,
0: ale
1: tak naštěstí mám pocit, že teďka už to není a teď se teda rozhoduje, jestli devátá třída ano nebo ne.
0: No. Tak za minutu bude 9, my vám přejeme krásné dopoledne, nám končí směna a přejeme hezký čtvrtek. Dělám si srandu, jakože jsme jenom hodně dlouho mluvili, jo? Ne, abyste psali, rádio, ještě není 9.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: připadená na tak ještě jednou, no, to se mi nepovedlo.
1: Připadená?
0: Ano, si připadená, ale
1: já jsem úplně připadená.
0: V překladu, já dneska spojuju jako vždycky dvě slova do jednoho, jo, si připravená.
1: Mně se to taky stává, ale víš, kdy se to stává? Ano. Když ten mozek je rychlejší než ta pusa.
0: Ne, on má hlavně jako takhle, ty máš pocit, že to máš připravené, máš to v hlavě, ano. A chceš to říct a tu.
1: Úplně chápu.
0: Takže ještě jednou, jsi připravená na přepadovku, velmi krátkou.
1: Jsem. Megaléto Rádia
0: Čas. Megaléto Rádia Čas. Chceš to spíš na výkon nebo na čas? Teď mi napadla jedna věc a můžu ji změnit. Chceš to na čas, rychlovku a mít to za sebou, nebo na výkon?
1: Vždycky na výkon.
0: Dobře, tak jo, takže vynechám tohleto, protože to by tě nervovalo, jo, podobně.
1: Ano, ano.
0: Bez časovaných hodin. Tak zkus mi dát dohromady alespoň 10 postav ze světa Harryho Pottera. Samozřejmě v české verzi, jo, a podobně.
1: Ty jo, tak jo, takže Harry Potter.
0: Ano.
1: Ron Weasley.
0: Ano.
1: Hermiona Grangerová.
0: Samozřejmě někdy stačí příjmení nebo jedno jméno, jo.
1: No to tady končím, jo.
0: Ano, přesně tak.
1: Pak je
0: Brumbál asi.
1: Jo, Brumbál. Ty mě se teďka začaly plést všechny seriály, já už tam spuk trpálí ho. Počkej, Brumbál, dobře, Snape.
0: Severus Snape, přesně tak. Profesorka
1: Gonagallová.
0: Gonagallová, ano.
1: A potom a ten
0: nejvyšší.
1: Nejvyšší?
0: Teď se musím dívat do poznámek, protože...
1: Snape.
0: Ne, počkej, ne. Brumbál, víš, kdo jsem myslel, že je Brumbál? Ten velký vousatý, který je tak pořád chránil.
1: No,
0: to byl Hagrid. Pardon, Hagrid. Takže Hagrid, no.
1: No.
0: Aspoň ještě tři musíme dát dokupy.
1: A Cedric Diggory nebyl to ten, co
0: je
1: ho hrál Stmívání?
0: Je to z Harryho, přesně.
1: Aha.
0: Tak.
1: Mhm. Potom Jenny, to byla ta zrzavá kamaránka. Jo, a Lenka Střelenka.
0: A přesně tak.
1: A ještě ta, jak se jmenovala ta na tom záchodě? Ta,
0: Uplakaná.
1: Uplakaná.
0: Počkej, jo, mimochodem se zapomněl na Lorda Voldemorta úplně. Zapomněli jsme na zlo, ale tak ale, to je dobré znamení.
1: Ne, my jsme na něho nezapomněli, to je jméno, které se přece nesmí vyslovit.
0: No tak já už jsem to řekla ještě taky špatně, tak na okraj. Lucius Malfoy, no já myslím, že ten základ jsme Sirius Black, no. A tak dál, takže jako... Prosím vás, my si tady nehoníme triko jenom tak jako nazdař Bůh, protože ono to má svůj smysl, ano.
1: Ano, v rámci Megaléta totiž dneska hrajeme o dvě vstupenky na Harry Potter The Exhibition do Prahy, do Letňan, do haly číslo 6. Obrovská, velká, nádherná výstava o Harry Potterovi.
0: Já mám pocit, že vám taky putuje po Evropě a řekl bych, jak jsme zvali i třeba na Sherlocka Holmesa, tak je to vlastně podobný feeling, jo? Občas nějaké artefakty, občas něco vyzkoušíte a hlavně zábava opravdu pro celou rodinu. No.
1: Je to hodně interaktivní, dívala jsem se tady na nějaká videa právě z celé té haly a vypadá to naprosto, naprosto geniálně a vy u toho můžete být. Dokonce tam mají i ty pohyblivé obrazy, takže jako skvělé, no. Když samozřejmě poskládáte dnešní tajemnou větu.
0: Budeme se opakovat slovíčkem, které jsme párkrát do tajemné věty už použili a my ho říkáme s Lenčou velmi často a je to slovíčko rádio, jo? Takže začínáme tu čtyř slovíčka tou větu slovíčkem rádio.
1: A teď vaším úkolem je stejně jako v Harry Potterovi chytali zlatonku, tak vychytat další slova tajemné věty, odpoledne se dovolat v určeném pořadí, no a potom, když řeknete správně celou větu, tak dva lístky na Harryho Pottera můžou být vaše.
0: Krásnou hru. Rádio Čas.

0: Na Rádiu Čas, mimochodem s přáním krásného rána vám všem, začínáme teď zprávou od Kamila z Opavy, zdá se, že na WhatsAppu taky má premiéru. Na nadřízené jsem měl celkem štěstí, jako všude se objevil někdo, kdo ti to zhnusil, ale od jisté doby šéfuji já, snažím se, aby kolektiv byl v pohodě. Ale jak píšu, vždycky se najde šotek, co to kazí, to je asi všude. To je mimochodem moje teorie, na pracovišti vždycky, jako i když je to lidí 5 nebo 15, vždycky jeden takový jakoby... Čertovo kvítko, řeknu to kulantně.
1: Kazišotek.
0: Kazišuk.
1: Ale já tomu, to nechtěla říct ne,
0: to slovo. Ne, já tomu říkám dokonce jinak. Já tomu říkám pekelníček, no. Pekelníček většinou nějaký.
1: Jo, a já teďka třeba nemám pocit nějakého pekelníčka.
0: Že já říkám, že to je moje teorie, ne naše.
1: Pojď na někoho ukázat.
0: Ne.
1: A máš teďka aktuálně nějakého pekelníčka?
0: Jo, vždycky mám. Já neříkám spoustu věcí, co si myslím. No, to ne. Až se to naučím. To neříkám, že to bude lítat, možná, že poletím já.
1: Tak ne, jako teď spíš mě zajímá, jestli máš nějakého pekelníčka, nebo vnímáš někoho jako pekelníčka tady u nás v mediálním domě. Protože já teda vůbec ne. A nebo... Nebo jsem úplně naivní, ale fakt ne.
0: Však říká mi to moje teorie, tak ano. Leni, ty jsi měla někdy jako, že to zabolelo, někdy ze strany šéfa?
1: No a jasně, podobně, jasně, tobě jasně a no jasně, určitě.
0: Jo takhle, já jsem si jako, že povídej přeháněj a podobně.
1: Tak v jiném zaměstnání nebo v jiné práci jsem měla šéfovou a to byla jako šikana na pracovišti. Nikdy jsem se s tím do té doby nesetkala.
0: A teď se právě chci zeptat, jako, protože občas je člověk vůl jako tak jako globál. No. A někdy je to jakoby osobního rázu. Tak tohle bylo osobního rázu?
1: Tam to jako bylo, byl to takový vzorec. Mm-hmm. Vždycky, když nastoupil někdo nový, tak to schytal. A bylo to hodně náročné a fakt mi trvalo celkem dlouho se v tom zorientovat. Jako ne na poprvé, když s tím nemáš zkušenost, tak to na poprvé nepoznáš, co se děje. No a pak už jo.
0: Takže prosím vás, některé zprávy, dokonce dorazilo pár audio zpráv, ale mají skoro ke 2 minutám, jo, tak jako když tak trošku jakoby zkrátit, abychom to mohli krásně pustit jako takový ten, takové to cinknutí do vysílání Rádia Čas. No.
1: Dnešní otázka je, měli jste v životě štěstí na hodné nadřízené? Jestli ano, tak budeme rádi za vaše příběhy, no a pokud ne, tak nějak jako lehce.
0: Jestli prosím vás budete moc hodní, tak my se s dovolením uvolíme odběhnout na kave a dobrou snídaní. A jestli rádi Evu Farnou, tak za chvíli se budete laskat blahem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: S Lenčou a Radimem na Rádiu Čas probíráme vlastně, kde se co šustne. Před malou chvílí jsme narazili i na fenomén 8. 9. tříd a trošku vzpomínali i na svoje školní roky. A pár našich nejbližších zareagovalo od tebe, posluchačka Žanda, vlastně tvoje kamarádka a spolucvičitelka, ode mě segra, takže po 7. hodině ještě se k tomu vrátíme. Vrátíme se do 80.
1: Ano, protože my jsme řešili, že se znovu řeší, že by se měla zrušit 9. třída, nebo jako měla, že se to prostě řeší, jo? Tak k tomu se budeme vracet. Já budu klidně ještě mluvit. Ano.
0: Já právě nevím, jestli můžu kousnout
1: nebo ne. Můžeš. Ráďa právě teďka si chce kousnout do rohlíku a trošku si požvíkat. Vy to uvidíte na televizi Relax, protože tam nás sledujete každý všední den mezi 6. a 8. A ono je to potřeba, protože my tady vždycky máme takové jako dvouminutové, tříminutové bloky, kdy můžeme něco sníst mezi těmi písničkami. Takže ještě si kousni.
0: Ne, už dobrý, už mám plknuto. Ne,
1: jo, ještě.
0: My jsme byli dva rohlíky, tak já si většinou neberu snídaně, tak se tak jako užívám. Mimochodem ne, včera jsem neměl žádné žaludeční problémy, prostě jsem dostal chuť na rohlík.
1: Jsi rohlík.
0: No.
1: A ty jíš rohlík a máš sluchátka. Tak jak vypadáš?
0: Cože? Počkej, ty.
1: Teď mě to úplně se mi spojil teď.
0: Jako otík?
1: Jako otík.
0: Dobře, fajn.
1: Rohlík.
0: Tak si to odmluv sama, příští hodině. Tak jo, tak čerstvé zprávy, Martin Fabík, hodně pohody a dobré kolegy. Některým se nezadařilo.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a nějakou další pecku? Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
8: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: auto srazilo zvěř, nehoda je bez zranění. Projíždějte se zvýšenou opatrností, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Morava aktuálně. Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
1: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví průluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt Malých Laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. Tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt. Vznikne tady 50 bytů, které doplní 3 podzemní parkovací podlaží, které vlastně odparkují tu nemovitost.
0: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let.

0: 8.
1: Rádio Čas Sport.
2: Jablonec vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Fotbalisté se ve druhém předkole utkají na hřišti chorvatského Varaždínu. Cílem českého týmu je získat co nejlepší výsledek před domácí odvetou, která se odehraje za týden. Severočeši se v evropských pohárech představí po 5 letech.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Já se tady královsky bavím a je 7.04, posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete. No a mohli bychom tak trošku vzít naše posluchače do zákulisí, co se tady právě děje.
2: Mm-hmm. Já nevím, možná, no vlastně ne, to asi ne, jsem si říkal, že možná si to neuvidíte v záznamu, ale asi ne. Mm-hmm. Zkrátka, jak říkáme, občas to, co říkáme, vidíte i na obrazovkách, samozřejmě jakoby trošku očištěno od různých zvěrstev. Televize Relax každé všední ráno 8 až 10, ale víkendu taky o opáčku, teda o opáčku taky o víkendu, no. Případně dopoledne. Jo?
1: Jo, a vy vlastně vidíte vždycky to, když nám se zapnou červená světla a jsme on air, tak z toho se potom stříhá to nejlepší. Ovšem my jsme i off air tady celé ty 3 hodiny a teď tady máme našeho Jirku Rejžu z... Já si vždycky pletu Finsko-Norsko, ale
2: no, on pracuje ve Finsku, ano.
1: No, ale je tady teďka s námi a vlastně nás upozorňoval na to, že nás slyší, že teďka slyší úplně všechno, co říkáme, takže my cokoliv řekneme, tak v podstatě nám odpověď přijde okamžitě na WhatsApp.
2: Jirka je taková naše Siri vlastně.
1: Jo, ano. Siri, ano.
2: Něco mezi kombinací Siri, umělé inteligence, ale má to člověk.

0: A čekáme na odpověď na našem WhatsAppu.
1: A mimochodem nemusí to být ten čert, že mám 29, ale opravdu, jo? Takže letos, kolik je ranní dvojce rádia čas dohromady?
0: 86 píše.
1: No, jako ještě jo, takhle to řeknu. Jo?
0: No, ale chvilku už jenom.
1: Ale jo, má pravdu, no, ještě jo.
0: Tak nám je dohromady 86. No, tak ještě, že mě je 26.
1: Ale pořád jsme ještě mladší o 9 let než Jiřina Bohdalová.
0: Jakože tohle mě má uklidnit, jo?
1: Nevím.
0: To mě mělo potěšit, jo?
1: Hity, které milujete, ale jen se mnou mluvit.

0: Pokud jste si s rádiem Čas trošku přispali, ať už jenom proto, že máte volno, dovolenou, prázdniny, nebo jenom tak, tak jenom připomínám, že jsme ze začátku směny zmínili. A to je návrh, nebo už je to podepsáno?
1: Ne, to je návrh. To teďka se bude zase opozice a vládnoucí strana
0: zase se
1: o tom
0: budou
1: handrchovat a bude se to považovat za nějaké velké politikaření, ale v podstatě 8., 9. třída nebo konečná třída na základní škole ne vždycky byla devítka.
0: Původně jsem totiž myslel, když si začínala, jako

0: že se začne opět debatovat o změně času, jakože už ten v úzovkách umělý, který platí teď nepřetržitě od 79. zrušit. Taky pár let zpátky už to bylo na Kahánku, že jo, těsně. Jako,
1: já nevím,
0: že už se
1: proč
0: to
1: nezruší, no.
0: No tak to jedno, ale nicméně, a my jsme během toho vzpomínali nejenom na osmičky, devítky, ale taky na některé předměty a maturity a pracovky a výtvarky a zareagovala naše posluchačka a v podstatě Lenčina kamarádka, to ano. Už můžeme říct, Žanda Žaneta, vlastně má premiéru přes WhatsApp, no a týká se to právě maturity v ruštině, jo?
2: Můžu říct teda, když jsem o té maturity zapomněla úplně básničku říct rusky, ale jinak jsem to potom jako zvládla a ty vlastně tu pracovní sobotu a všechno tohle, co já jsem zažila, to bylo úplně super. A chybí mi teďka, že jsem se naučila tu angličtinu, takže jsem většině začátečník. A rychle se ještě vrátím k tématu o tom o té práci, jak chodíte do práce. Šikanu jsem také zažila. Je to nepříjemná situace, úplně velmi nepříjemná a jediné, co doporučuji všem odejít. A začít někde jinde, kde jsou úplně skvělí a úžasní lidé a vždy je všude lépe. Takže takhle přeju krásný čtvrtek, miláčci.
0: Je to dodatek ještě krátký?
2: Vaše Žanda.
1: Žandi, díky
0: je to,
1: moc.
0: Je to komplex zpráva, děkujeme moc. Moje ségra zareagovala pro změnu. Já bych taky radši volila ty dílny, protože kluci měli dílny a vy holky teda co?
1: My jsme měli nějaké ty domácí práce nebo něco takového. No.
0: Myslím, že by mi to šlo líp. Dodnes vzpomínám na ten jehelníček, kočičku. My s tím nikdo nepomohl. Máti taky, myslím, v tomhle směru ne. Jo, mi to dělala teta, no. Máma ne, vůbec nehrozilo. A byla to moje první trojka, ta klíčenka. Trauma jsem z toho měla, ale bylo to ještě na prvním stupni. Ale ty jsou nejhorší, ta traumata. Jako dvojka z tělocviku v první třídě v pololetí.
1: Klíčenka. Mimochodem, jenom ještě se vrátím k Žandě, jak říkala, že zapomněla tu básničku. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli si ji třeba doteď nepamatuje. Mě to úplně připomnělo tu scénu z filmu Vrať se do hrobu, jak ona tam sedí na té maturitě z ruštiny a říká, já guliáju v parke.
0: Já jsem negulial, protože jak říkám, mě chytla ruština jenom jeden rok na přelomu 89-90. Mm. Ale během toho vlastně půl roku, těch několika měsíců, jsem stihl ušít na ruskou olympiádu, protože se ve mně paní učitelka, soudružka učitelka zhlídla a mělo to dvě stránky, ta básnička, ale já si pamatuju jenom úvod. Nevím, jestli to říkám správně. Mám?
1: Jo, no jasně.
0: Nedávno já papal druzia v neobyčajný sad, tam zrejú slivy i inžir, ajva i vinagrad, i izumrudných fiejcha, i piersiky, i gruše, i jasnem fiejcha, kde rastut čudesnie i gruše rachatlukum šerbiatnie. Něco takového to bylo.
1: Teda, ale já tleskám.
0: Podzim 89-90, ale už nevím, víš, jako jestli si člověk, jak jsme měli šoratu, si fojky, unživ, ale vím, že jsme strašně dlouho řešili, ona taky nevěděla, co to je to rachatlukum šerbiatnie. Jo, a byl to spíš nějaký jako malebný, já nevím, abstraktní popis něčeho moc hezkého. Snad to říkám správně.
1: A použil jsi to někdy? Hodilo se ti
0: no
1: tady
0: toho
1: někdy?
0: Jako zajímavost, jenom tohle to vždycky řeknu, jo. A máma mi vždycky říkala to, já si pamatuju, tiše myše, kot na kryše, a kaťata išo vyše. Takže tak.
1: Toliko jazykové okénko.
0: Asi bychom měli říct,
1: čas?
0: Kde jsou posluchači. Ano, přesně tak, protože pokud naladili během mě. Ne, pořád je všechno v pořádku, jo, díky bohu za to.
1: Rádio Čas, hity, které milujete a budeme pokračovat už jenom v češtině.
0: Je
1: zatím.
0: Na 8, ano. Co to bylo za úvod písničky, to vůbec tak jako...

0: Velké pozdravení a jenom malé upozornění na Radio Čas, protože možná došlo k přeslechu, nebo jsme vás trošku svedli z cesty, protože jsme trošku jako retro vzpomínali na školní roky a tak dál. Oficiální otázka nejenom pro ráno, ale celý čtvrtek, 23. července, zní jak?
1: Měli jste v životě štěstí na hodné nadřízené?
0: Samozřejmě můžete nám psát i opak, prostě šéfové nebo šéfky, kteří se nevyvedli a jak jste to řešili nebo neřešili. Hmm. Tak já nevím, mám to uzavřít s broňou ještě, která nám tady napsala teda, to, co bylo řečeno v posledních jako 60 minutách.
1: Ano, můžeš.
0: Dobře, ahoj Rádio a Lenčo, za mě ve škole měli holky šití a vaření a kluci měli dílny a pozemky. My jsme měli pozemky společně, ale. Hmm. A to, co jsme ve vaření uvařili, jsme pak s klukama snědli, bylo to skvělé. Hmm, tak to nehrozilo, holky neměly u nás vaření, to vím 100%.
1: No a u nás byl, myslím, jedna hodina pokus a pak už do toho nikdo nešel.
0: Já mám pocit, že my jsme měli nějaké jako nebinární, že jsme to měli spojené, že jsme měli pozemky, ale ne, holky nechodili do pracovek.
1: Ale my jsme taky měli zahradničení společně.
0: Jo, jo, jo. No. A vůbec se na nic nemohlo sáhnout z těch stromů, si pamatuju. No. To byl vlastně můj první kozel. Mm-hmm. Někdy v druhé nebo třetí třídě jsme šli na pozemky a jsem si utrhl tu třešeň. Takže jsem přišel domů s brekem, jakože mám kozla, že jsem dostal poznámku a naši se jako smáli, no ale...
1: My jsme ukradli hrášek. A no. Pak jsme byli v kabinetu kvůli tomu.
0: No, no, no.
1: A pan učitel byl velmi rozčílen, protože my jsme tam celé okupávali celý den a potom jsme si vzali jeden hrášek a teď jsme měli jenom tu, ale fakt to byl jeden ten lusčík.
0: Jo.
1: A pan učitel byl velmi rozčílen a nakonec, protože nám to tak nějak bylo trošku jedno, že on je rozčílen, tak končil tu přednášku slovy tak se tím hráškem udavte.
0: Zlatý, zlatý. Mimochodem, ještě stále platí, že naše dnešní otázka zní, jaké máte vlastně zkušenosti se svými šéfy teď i v minulosti a jestli jste někdy narazili jako na borce s velkým B, asi tak.
1: 776612800 WhatsApp Rádia Čas, no a nebo se na vás těšíme taky na našem Facebooku.
0: Nejvyšší čas na Milana.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek by měl být o něco příjemnější než den předchozí. Konflikty mezi mužskou a ženskou energií sice budou stále, ale jejich hrany budou zaoblenější. Den bude o pohybu, změnách a nápaditosti. Kvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům by se mělo doma dařit prosadit vše, co budou chtít. Tírům budou přát hvězdy na cestách či poznávání nového a ryby se budou cítit nejlépe mezi svými přáteli. Podnáři budou vše prožívat s velkým nadhledem. Blíženci mohou více promýšlet své výdělečné aktivity a váhy budou konat především intuitivně. Pany budou mít den neslaný nemastný. Kolem býku může kroužit nová láska a kozorozi budou zažívat silnější vnitřní pnutí. Střelcům by to dnes mělo myslet náramně. Lvům se bude dařit na úřadech a beranům by mělo vycházet vše na sáhnou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Nějaké ticho.
1: Blbneš.
0: Neblbnu. Tak jako,
1: blbne.
0: Ne, my jsme odstraňovali následky loňských Vánoc, přesně řečeno loňských Vánoc, které proběhly včera na Rádio Čas.
1: Prostě Ráďa blbnul mezi vstupy.
0: Já jsem neblbnul, jsem odstraňoval poslední výzdobu, ale pozor, jako máš dobré oko, všimla sis, ano.
1: A tu výzdobu si zdával za ucho.
0: Ano.
1: A nakrucoval se před kamerou.
0: Protože jsem chtěla, ať mi to sluší.
1: A pak si zapomněl na Milana.
0: Ano. Ale Milan potřebuje dramatický dojezd, on to uvítal, tak přesně.
1: Ano,
0: tak.
1: Milan je vděčný za napětí.
0: Tak jo, tak je čas na písničku, hity, které milujete a doufáme, že i trochu těch úsměvů s Lenčou a Radimem.
2: Dobré ráno.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle v 7 hodin a 25 minut.
1: Moc se zaměřujete na to, kolik nám je roků. My jsme se dneska několikrát vrátili do svých dětských let, ale teď se vracíme, no někdo takhle o pár let zpátky, někdo třeba ke včerejšku, řešíme šéfy, šéfíky, šéfové, jako jestli jsou na jedničku s prominutím na facku a jako jak jste to třeba někdy řešili, když to opravdu hodně drhlo. Leni, ty jsi chtěla říct perličku k tomu nebo vzpomínku?
0: Ano, ano, perličku, protože já jsem se včera byla tady projít po Porubě, já tady mám oblíbenou kavárnu na rohu spojenou s kadeřnictvím, no a chodím tam na filtrovanou kávu.
1: Jak jsem flirtoval s tím pánem, že?
0: Ty jsi tam flirtoval?
1: Jo, ty jsi to nevnímala, ano, já jsem se snažil flirtovat, tak jsem tam lidnou s tebou.
0: Jo, aha.
1: On byl strašně milý, ten pán.
0: Aha. Tam jsou všichni pánové velmi milí.
1: No, to je však proto taky flirtuju, kde se dá.
0: Dva se tam střídají, ano, ano, velmi milí. No a já tam chodím na filtrovanou kávu a když platím, prosím vás, já jsem ze staré školy, jo, já prostě umím hodit 10 korun, 20 korun do hrníčku.
1: Ano.
0: Ale já nesnáším to spropitné na kartách. Víš co, jakože tam musíš naklikat to zpropitné,
1: já vím,
0: ty
1: já
0: sám.
1: Mám jiné trauma, nesnáším. Ale já si to dám takhle a dokončím to po tobě, no.
0: Jo, jo, prostě jako opravdu, jestli mě chcete trápit, tak tohle, když máte, tak já vůbec nechci to dávat.
1: Jo, takhle, pozor, ne, že bys jim to řekla, ale takové to, jak si můžeš naťukat si 10-20%
0: no,
1: a podobně.
0: Prostě. Mm-hmm, ne, ne, ne. Mm-hmm. No a právě pán mi dával zaplatit tu filtrovanou kávu a já říkám, já vám to dám tady do hrníčku, protože já nevím, jestli vám to teda jako půjde nebo nepůjde to zpropitné, když to jde vlastně v podstatě přes účet.
1: Mm-hmm.
0: A pán se mi tak podíval a říká, to je v pohodě, dejte to, jak chcete, my máme tady úplně nejlepšího šéfa, nejúžasnějšího, my dostáváme všechno.
1: Mm-hmm.
0: A tak jenom, že tak komentoval, takže tam je někdo, kdo to vede velmi příjemně a z celého toho podniku je to znát, takže jenom tak, že máváme a objímáme dobré šéfy.
1: Ano,
0: mimochodem, tak by to přišlo hezké k tématu dneska.
1: Moje sestřenka mi říkala to stejné, protože vlastně pracuje v gastru, tože její muž jako spolumajitel restaurace a ona má na starosti právě ty finanční, mimochodem mám pořád tohleto, jo, poznámku, finanční záležitosti a popisuje mi to stejně, protože část jde právě z účtu, část jde opravdu z toho keše, ale říkají, jako dostávají všechno, díky bohu za ty dary.
0: Jo.
1: A ta moje, ty moje skřížené prsty, to je zase moje trauma, protože nikdy v té peněžence nějaké drobásky nejsou. A ne všechny karty to berou, jsou firmy, kde prostě z nějakých technických důvodů nebo kvůli banky prostě jako nemůžeš navýšit tu částku.
0: Jo.
1: A já si potom připadám jako největší škrťa, jo, protože třeba se tam vracím na to místo, ale zase tam nic není a vždycky si myslím a stává se mi to i ve vlaku, kam jezdím do Brna, protože tam nemůžeš přidat.
0: No, nemůžeš.
1: Když zrovna nemám a platím kartou, tak jakože... No, že prostě jenom platím za to, no, že nedá přidám nic navíc, tak já to pak strašně těžko nesu.
0: A tak jako zpropitné v podstatě jako nemusíš dávat.
1: Já vím. A oni dokonce ví, je to taková hra, protože já pokaždé to řeknu, oni mě tam vidí každý týden a já řeknu, a můžete už přidávat? Oni, ne, ne. Že ví, že za zbednář nic nedá. Ale jo, když mám drobásky, tak přihodím. No,
0: no, no, no, takže tak. Takže vlastně jsme probrali i dobré šéfy, i to, co nemáme, anebo máme rádi v kavárnách.
1: Esence života, no.
0: Každopádně, co vy a vaši šéfové, jaké máte zkušenosti? Měli jste štěstí na šéfa? Napište nám na Facebook a taky na WhatsApp.
1: Když tak jenom poslední věc pod poznámku, kdyby to bylo hodně peprné, tak klidně jako nejmenovat a tak dál. Budeme se tím řídit a zlatí jste. Bude 7:30.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Každý den

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přijďte v sobotu 25. července zažít den plný napětí a nezapomenutelné podívané na hradě Hukvaldy, který se promění v dějiště velkolepé středověké bitvy s více než stovkou účinkujících. Těšit se můžete na strhující bitevní ukázky, dobové ležení, historické zbraně a řemesla i bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.
2: Více na hrad Hukvaldy EU.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
4: www.podpovrchem.com.
3: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Hezký nový den, Rádio Čas napříč republikou, třeba digitálně přes DAB+, kdykoliv na online chce z Radio.cz, i ty, které milujete. No a teď je to hezké ráno od nás, ne ve dvou, ale ve třech, je s námi kolega Martin Fabík, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: No, Martin, my se ptáme všech dneska, tak se ptáme tebe, ty jsi teda jako ještě mladá krev, ale tak jako minimálně jsi měl nějaké brigády a zaměstnání, že jo? Už jsi narazil někde na jakoby trošku au šéfa, nebo naopak na geniálního šéfa nebo šéfku, vyber si kterýkoliv úhel pohledu.
1: Já jsem zažil i šikanu na pracovišti, takže vím, o co se jako jedná.
0: Osobního rázu, nebo všeobecně ten člověk jako šikanoval všechny?
1: Osobního rázu.
2: A je to, že se toho člověka na začátku, že moc neví, o co se jedná, než se to úplně rozjede, že?
1: Než
2: se
1: člověk
2: že?
1: Uvědomí prostě, ano. Co všechno se děje kolem toho, no. Tak je potřeba si toho všimnout. My jsme zároveň jako vůbec nevěděli, co se děje, a pak jsme si to všechno spojili. A právě ten, co nejvíc mluvil, nejmín dělal, takže to bylo tak jako paradox. No.
0: Takže bylo to od šéfu nebo od kolegů?
1: Bylo to od šéfky.
0: Od šéfky, jo. Mm-hmm. Jak to dopadlo?
1: Zavřeli nás a jsme se rozešli.
0: Jo, takhle. To znamená, jako bys ještě nějakou chvilku trpěl dál, jo?
1: Asi ne, to už bylo na hraně, to zavření už přišlo v pravou chvíli. My jsme tam s kolegyní prostě bojovali spolu, drželi jsme spolu, takže to nás drželo.
0: V jednotě je síla, no.
2: Ale jinak byste odešli, že?
1: Asi jo, asi bychom odešli, no. Jako my jsme to měli moc rádi, tu práci, ale ten kolektiv je strašně důležitý v dnešní době. Jako
0: to se teče, ta úleva je potom geniální.
2: Jo, a znám i pracoviště, kde opravdu jako ta toxicita byla tak velká, že to není potom už slučitelné se zdravím, a od těchto situací je nejlépe odejít co nejdál.
0: Mimochodem, hezká vůně, té se drž.
1: Jo, to Bruno. Můžu
0: to nemusíš říkat, ne, to ne, jenom
1: tak
0: prostě,
1: to je,
0: ne. Ne, ono to jich má spoustu a ještě to neřekl celé a podobně.
1: Jo?
0: Prostě neměnit, jo?
2: Dobrý, pánové, fajn, jenom, mi líbí, fajn. Pánové, jenom, že bychom si dali víš, nevíš?
1: Jdem
0: co
1: na to.
0: Co chceš?
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Dneska je Národní den vanilkové zmrzliny. Z jaké rostliny pochází vanilka?
0: No, je to druh orchideje.
2: Ano. V roce 1923 v tento den Karel Čapek přijel na dovolenou do Jindřichova Hradce, aby zde dokončil román Krakatit. Tak by mě zajímalo, odkud pochází název románu Krakatit.
0: Dobře ty.
1: Je to spojené s Krakenem, nebo není?
0: A máš tam nějaké indicie a podobně, protože u robota Krakatit. To vím, ale no.
2: Tak buď to může být z latinského slova pro oheň, nebo podle sopky Krakatoa, a nebo je to zcela smyšlený název.
0: To znám nepomohla, protože Krakatit byla výbušnina, pokud se
2: ano,
0: nepletu, že?
2: Ano, je to správně.
0: Takže jako...
1: Krátery jsou v sopce, to je těžké, jako.
0: No, oheň. Jsi host, můžeš si vybrat.
1: Já bych dal to Cčko.
0: Mně taky napadlo, že byl rozežraný a řekl, ne, si to prostě něco vymyslím.
2: Že je to jenom zcela smyšlený.
1: Jo,
2: tak ne.
1: Co to bylo?
2: Je to podle sopky Krakatoa. Yes. No, patří mezi nejsilnější zaznamenané v historii ta erupce té sopky v roce 1883. Tak v roce 1926 filmová společnost Fox Film koupila patent na systém Movie Tone. Co tenhle systém umožňoval?
0: No, první 26, to by mohlo být jakoby první už jakoby zvukové filmy, jako
1: televizní vysílání,
0: protože jsou i barevné tóny, tak jako napadlo mi, jako, že první filmy, no buď to souvisí s barvou filmu, anebo se zvukem.
1: Barva byla až 50.
0: No ty nám řekneš, řekni.
2: Tak buď to byl barevný obraz, nebo to byla 3D projekce, anebo záznam zvuku přímo na film.
0: Cčko
1: to bylo.
0: Yes.
2: Dobrý jste. V roce 2021 v Tokiu byly zahájeny 32. letní olympijské hry, které se původně měly konat v roce 2020, ale z důvodu probíhající pandemie byly o rok přesunuty. No a na této olympiádě v Tokiu získal zlatou medaili také muž, který pochází z Jihlavy, vystudoval truhlařinu.
0: Mm-hmm.
2: Kdo to byl?
1: Ještě musíš říct, jaké má auto a postavu, a pak to oznáme.
2: Postavu krásnou.
0: Marťo, spíš by nás zajímalo, za jakou disciplínu.
1: No, nebo disciplínu, no.
0: Je to důležité, jako tak, ještě jsem moc neviděl tlusté olympioniky, ale podobně.
1: Tak disciplína, poraď.
2: Dobře, tak disciplína je judo.
0: Krpálek. Lukáš.
2: Ano.
0: Lukáš?
2: Ano. Úžasný.
0: Myslím, a mají hezkou, ano.
2: Myslím, že i dokument o něm vznikl. V roce 2010 vznikla také tato kapela.

0: společně? 3, 2, 1, teď dáme.
1: No já to nevím, jenom znám tu písničku, takže...
0: Tak když já ti napovím, já mu napovím.
2: No, no.
0: Mimo jiné tam byl Harry Styles. One Direction.
1: Ty zpívají ale společně, jo?
0: Dobrý. Tak to začalo, no.
2: Takhle to začalo a nechtěla jsem vás trápit nějakou, protože já od nich znám jenom jednu.
0: Z Radia Čas.
2: Takže jsem vás nechtěla trápit nějakou neznámou. Dnes slaví narozeniny taky britský herec, který se narodil v Londýně. Natočil filmy jako Švýcarák, Rohy nebo Žena v černém. Proslavil se také v divadle a to hlavně rolí v představení Equus. Kdo to je?
1: Někdo, kdo má brýle.
0: Charmary Fuck.
1: No, Charmary Fuck, kdo to je?
0: No, tak představitel jako... Harryho Pottera.
2: No.
1: Ale...
0: Daniel?
1: Daniel Radcliffe.
2: Je to tak.
1: Já si myslím, že
0: my jsme udělali jakoby novou verzi, víš, nevíš?
2: No.
0: Lenča mi položí otázku a já napovím Marťovi.
1: Spolupráce musí být. Ano,
0: no. A Marťa odpoví Lenči. Ano, takže
2: ale krásná práce.
0: Máme radní trojuhelník, ano.
2: Nechtěla jsem hned dávat toho Harryho Pottera, takže
0: dobře,
2: skvělý. Super. Tak jo, gratuluju, to je všechno.
1: Super, děkujem.
0: A víš, proč se mluvilo hodně o té, nebo ty to víš, že jo, o té hře Equus?
2: No, proč se tolik mluvilo v Londýně o hře Equus?
1: No, proč se o tom tak mluvilo?
0: Jo, to, že tam byl nahulatý.
1: Nahulatý, aha.
0: No, je to tak,
2: on tam totiž to, on tam tak nějak má hodně rád koně.
1: Mm-hmm. Koně.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to představení je skvělé. Já jsem ho viděla v Brně, teda ne s Danielem Radcliffem, ale...
0: A taky?
2: Taky tam všecko bylo,
0: jo?
2: No.
0: Ještě se to hraje?
2: Ne.
0: Je to všechno?
2: Je to všechno. Mm.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Hity, které milujete doslova do písmene do všech koutů světa, a ty kouty světa vám občas prostředkujeme i my na Rádio Čas s Lenčou a Radimem. Takže možná to storíčko k tomu, protože dostali jsme malý kvíz.
1: Ano, náš rejža Jirka, který je dnes tady s námi osobně, tak ale jinak žije ve Finsku. A přijel za námi a ptali jsme se ho, jestli umí finsky. A on říkal, že nějaké základy má, tak nám nahrál hlasovku a my teď budeme hádat, co nám říká.
0: Takže schválně, jenom jediné zadání bylo, ať je to zveřejnitelné i ten překlad, že jo? Takže jdeme na věc.
2: Vähmumenta kaikille, täällä on Radim ja Lenka, me ollaan paras radiopari.
0: Pozor.
2: Terveisiä kaikille ja ihana päivä.
1: Aha.
2: Ja myös mä vain haluaisin sanoa, että on kiva nähdä aina, kun mä olen Tšekkiissä. On kiva olla täällä. Radiossa, talossa, teidän kanssa. Okay. Mukava päivä. Kiitos paljon.
0: Teď to pauznu. Ta první část, jako bychom mluvili my, aha, z našeho pohledu, aha. A ta druhá byl Jirku v dodatek, jo?
1: Yeah.
0: Takže v tom prvním asi to bude něco, jako posloucháte Dobré ráno Moravo s Lenkou a Radimem.
1: Jo, byly tam naše jména a musím říct, že finština je velmi takový pro mě osvěžující jazyk v tom, že není se čeho chytnout. Já jako nevím vůbec.
0: Tak to máš jiné dojmy, protože já jsem se vzrušil.
1: Jo, takhle.
0: Přiznám se, já jsem se vzrušil, ale pak jsem tam slyšel, Jirko, v té první části výraz jako Paris. Jako bys říkal Paříž. To znamená, rádi posloucháte Dobré ráno Moravo s Lenkou a Radimem, které můžete slyšet až v Paříži?
1: Mm-hmm.
0: Náš tip. No a ten dodatek, co tam říkal na konci, tipni si něco taky.
1: Tak říkal, že Radim a Lenka jsou nejlepší moderátoři a že je Jirkovi velkou ctí s námi být a vysílat a že je velmi rád, že tady s námi může být dokonce i osobně a vozit nám karamelky a hrníčky z Mumínky.
0: To nemělo 40 vteřin, Lenko, podobně. Jirko, ale teď bychom asi poprosili, jak se tomu říká, rozhřešení. Takže malá dramatická chvilka, za chvilku jsme zpátky a dozvíme se, co jsme to vlastně slyšeli. Jinak kdykoliv ve světě, cazradio.cz, jsme tam pro vás.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Vstávej z postele.
9: Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii.
10: Dobré ráno, Moravo.

0: Rádio Čas pro vás a vy vlastně s námi třeba i přes Facebook nebo WhatsApp Rádio Čas. K dnešnímu tématu tady máme zprávu. Já jdu dneska na kafíčko s holkama z bývalé práce. Známe se z učňovských let, šéfy jsme měli super a když to nikdy nebylo podle našich představ, tak jsme si to vždycky uměli udělat pěkné a každý, když jim řekneme, že se pořád scházíme, tak nemůžou věřit. Já to s nima táhnu 51 let a pořád se těšíme na další setkání. Holky z Opavy od Bati. To prostě nemělo chybu.
1: Krásná.
0: Takže možná malý bednář tam chodil pro botičky, protože to byl jediný obuvník široko daleko v mém dětství, ano.
1: Didi píše na Facebooku v Rádia Čas, já pracuji u jednoho zaměstnavatele už 24. rok, tak to mluví za vše.
0: No a my jsme přes WhatsApp Rádia Čas dostali takový malý úkol, protože jsme tady měli i malou finskou lekci od našeho kolegy a v podstatě kameramana i režiséra pro televizi Relax Jirky, který žije už nějaký čas ve Finsku a namluvil nám mimo jiné jenom malý kousek.
2: Vähmumenta kaikille, täällä on Radim ja Lenka, me ollaan paras radiopari.
0: A tak dál a my jsme typovali, hele, nebyli jsme tak daleko od pravdy.
1: Já si taky myslím, že jsme se trefili, tato zpráva, ta první je v překladu dobré ráno všem, tady Radim a Lenka, jsme nejlepší rádiová dvojka, pozdravy všem a fajn den.
0: Kdyby to někdo zapl až teď a myslel si, že to říkáš ty, víš, jakože jsem prostě. A taky jsem vám chtěl říct, Jirku, v dodatek, že je vždy super vás vidět, když jsem v Česku, je super být taky v rádiu, tady v rádiu, v baráku s vámi, hezký den, děkuji moc.
1: O, to je krásné.
0: A my taky děkujeme.
1: Jo, je to úplně skvělé si takhle povídat přes stěnu a ne přes půlku světa.
0: Ale to má své kouzlo, že to vůbec jde,
1: jo? Jo, ale každopádně mi to přijde taky takové zajímavé, kdybychom se tak prezentovali.
0: Dobrý den, posloucháte nejlepší dvojku široko daleko na Rádio Čas, ano, přesně tak, celý my dva.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Olomouci v ulici Týnenská. Nákladní auto se střetlo s osobním. Nehoda je bez zranění. Dále

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Mýtné přineslo státu více peněz než loni. Bělský les v Ostravě má nové dětské hřiště. V Pasohlávkách se dnes otevírá moderní sanatorium. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Stát vybral za první polovinu letošního roku z mýtného systému více než 10 miliard korun. Je to o několik procent více než loni. Většinu peněz zaplatili zahraniční řidiči kamionů. Nejvíce vytížené byly úseky dálnic u Prahy a Brna, kde projeli miliony nákladních vozidel.
1: Morava aktuálně.
0: Bělský les má nové dětské hřiště. V Ostravě otevřeli moderní areál s herními i fitness prvky za více než 7 milionů korun. Hřiště vzniklo na místě původního areálu a lidé ho mohou využívat o 2 měsíce dříve, než se plánovalo. Město chce v úpravách Bělského lesa pokračovat. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
0: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek.
1: Rádio Čas, sport.

Filipa Vadlejcha nebo Lourdes Glorie Manuel. Nominace na evropský šampionát se uzavře krátce po skončení domácího mistrovství.

uvádět, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Možná někteří ex tady Taylor Swift si můžou myslet svoje, ale myslím, že v roli šéfky, hlavně na koncertech a podobně, tak jako tam si nestěžuje vůbec nikdo, protože bývá velmi štědrá.
1: Ona dala tomu nějakému svému realizačnímu týmu auta, nebo co jim to dá?
0: Ne, ona, protože byl obrovský výdělek z toho Eras Tour a podobně, takže kromě klasické výplaty, každý dostal šek a já mám pocit, že to bylo 800 tisíc dolarů,
1: wow.
0: Teď nevím, nebo 80 tisíc dolarů každý, ale prostě obrovská suma peněz na miliony, rozhodně jedinec na miliony pro každého prostě, který se na tom podílel. No.
1: To je skvělý.
0: Jo, takže tak. My se dneska s Lenčou ptáme právě, jestli máte v životě štěstí na dobré šéfy, nebo naopak, a trošku jsme zasondovali i v ulicích.
2: No, jediného šéfa, kterého jsem kdy měl, tak to je náš frontman z kapely a k tomu se nebudu vyjadřovat více.
3: Mám i dobré i špatné zkušenosti.
4: Jsem nezaměstnaná.
5: Ne, důvodů je celá řada, ale nemůžu to tady radši říkat, protože je riziko, že by si to mohli poslechnout a pak by to nebylo dobré.
6: Píš, jako jsou to potvory?
7: Můj šéf je super, mám dobrého šéfa.
8: Zatím bohužel, nebo možná bohu dík, žádné.
9: Miluji firmu, takže jsem s ním velmi spokojen.
10: Mám ji velmi ráda, jsem spokojená.
11: Měla jsem takového, jak jsem byla v brigádě minulého roku a vyřešila jsem to tak, že jsem dala výpověď.
0: Mm-hmm.
1: To je jediné řešení, no, v podstatě.
0: Mě nejvíc zaujalo, teda pokud ti lidé dostali tuhletu otázku, jestli jste měli někdy štěstí na dobré šéfy, dva odpověděli, jsem nezaměstnaný. Takže to znělo jako setrvalý stav, jakože nikdy neměli šéfa. Víš, jako,
1: jo, pravda.
0: Ano, tak jsem nad tím přemýšlel a podobně.
1: Že nezněli úplně jako podnikatelé.
0: A čerstvá zpráva přes WhatsApp od Dagmar, stručně, já 41 let v jedné ordinaci s jednou paní doktorkou, 6 let přesluhuji, zdravím, super rádio Dáša. Já předpokládám, že aniž by tam bylo cokoliv napsáno, že kdyby asi člověk měl problém, tak tam tak dlouho není.
1: No jasně, no jasně. Tak, a Evča píše, měla jsem štěstí celkově na zaměstnání, ať je na nadřízené, podřízené nebo kolegy, ale těch zaměstnání jsem nevyměnila moc, jen 4.
0: 11 minut po 8, za chvíli čerstvé horoskopy, troška megaléta a doufáme, že vždycky pohoda s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.
12: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou,

0: Asi bychom měli připomenout s přáním krásného rána všem, že v rámci Megaléta dnes, tedy ve čtvrteční čas, hrajeme o výstavu, která je interaktivní doslova pro celou rodinu a zavítala i do České republiky.
1: Harry Potter Exhibition v Praze na výstavišti.
0: Myslím, že od srpna se spouští, že jo?
1: Je to tak. Tak.
0: Ano, ano. Takže, jak říkáme, teď nevím, dva volné vstupy máme ve hře.
1: Mm-hmm.
0: Dva volné vstupy a opět skládáme tajemnou větu Rádia Čas. To první slovíčko, pokud jste nezachytili, tak uslyšíte na konci tohoto vstupu, ale Lenče ještě září oči, proč pak?
1: Já jsem si pro tebe připravila takový malý potrovský kvíz. Jo?
0: No.
1: Začneme jednoduše. Jak se jmenuje škola čar a kouzel, do které chodí Harry Potter?
0: Bradavice.
1: Ano. Jakého má domácího mazlíčka?
0: Harry?
1: No.
0: Sovu.
1: Je to tak. Jak se jmenuje sport, který kouzelníci hrají na košťatech?
0: Fanfrpál.
1: Ano. Kdo je největší nepřítel Harryho Pottera?
0: Ten jehož jméno se neříká.
1: Ano.
0: Love.
1: Jo.
0: Souznám.
1: Dal bys dohromady, jak se Voldemort jmenuje, jako jeho pravé jméno? A bylo zmíněno v těch filmech.
0: Já vím.
1: Víš to, že?
0: Křesní T, začíná to téčkem?
1: Ano.
0: Thomas Radl?
1: Jo. Neke.
0: Teď jsem se zatvářil jako Radla. No,
1: wow.
0: Je to, co?
1: Tak to teda.
0: Ne, já vím, že to byla nějaká jako, jak se tomu říká, ta nepřekliška.
1: Přesmička.
0: A děkuji.
1: Jak se jmenuje kouzelnický kámen, který dokáže prodloužit život?
0: To je asi v názvu některého z těch dílů,
1: ano.
0: Ne? Pozor, to musím to, ale já vím, že přímý přenos. To není, mudrců, kámen mudrců.
1: Ano. Mhm. Které kouzlo používá Harry Potter nejčastěji proti nepřátelům? Mám možnosti.
0: No, není to káčko, protože to bolí hodně, tak řekni, ale ne.
1: A když dáš první písmeno, tak ti to uznám.
0: Ne, protože K je, to bolí a to se jo. Nesmí, L to se jenom vznáší, tak zkus jenom mi dát ABC, jenom jestli si to...
1: Aha, tak já jsem tam měla Lumos, takže to...
0: Ne, já jsem si Leviticus, ale to je letání jenom něco, no.
1: Tak a je
0: to... Cruciatus, ale to se nesmí.
1: Expelliarmus, Avada Kedavra, anebo Lumos.
0: To první označně.
1: Expelliarmus.
0: Hezké na rozmluvení, že?
1: Jo, který profesor učí lektvary?
0: Potré, no Snape to bylo.
1: Ano.
0: Ano, Snape, ano, přesně tak.
1: A kolik dílů má filmová série Harryho Pottera?
0: No, jako na filmy 8. Protože sedmá část má dvě části.
1: Mě to nebaví, když všechno víš. Mě to jako nebaví.
0: Ale pozor, ty jsi používal lehký level. Je to, co si budeme
1: povídat. Je to, ale některé věci bych nevěděla a jako nebaví mě to takhle.
0: Fanoušci knížky by nás hnali, jo, podobně. Dobře, tak jo, takže jedeme dál. Jo, první slovíčko tajemné věty je slovo rádio. Rádio a už dopoledne se dozvíte i to další.
2: Megaléto Rádia Čas.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
2: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
8: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
2: Počkej, děláš cateringy?
9: Ano.
2: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
9: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
2: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánsky.
7: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte rádio Čas, probouzíte se do nového dne s datem 23. července, no a aktuálně máme 8.24.
1: Dneska nám můžete napsat nebo nahrát, jestli máte štěstí opravdu na úžasné šéfy nebo na takové, ze kterých třeba ani nespíte, případně jak jste to řešili, takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas vám k dispozici. No ale tím světem internetem, no, už to proběhlo médií, my dva jsme se k tomu nedostali. Takhle, pokud budeš znát pointu, tak hold už to jenom okomentuješ, ale hlavně klid, hlavně klid.
0: Myslíš, že budu hudrat, jo?
1: Něco to v tobě zbudí minimálně, jo? Ale mimochodem, dopředu říkám klobouček všem profíkům, protože jako...
0: Já se bojím.
1: Lékařský zákrok ve Francii, o tom jsi slyšela?
0: Ne.
1: Neslyšela. Jedna mladá dívka, 17-letá pacientka, před prázdninami šla na zákrok v jedné z francouzských nemocnic, měla dlouhodobé problémy s kotníkem.
0: No.
1: Tak aby se to jakoby odoperovalo a zahojilo během prázdnin, aby potom mohla do školy a podobně. No a probudila se a zjistila velkou shodou náhod, ale velmi nešťastný náhod, že jí bylo odoperováno něco jiného. Chceš si tipnout, nebo mám jít rovnou na věc?
0: Počkej, jako místo kotníku.
1: Mhm. Ale úplně jinak, dokonce i pod jinou jakoby anestézií, která byla připravena pro jinou dívku. Naštěstí jako dobře to dopadlo v tom slova smyslu, že kromě psychických a některých tělesných následků jako zdraví nebylo ohroženo, ale jako je to bizárek, no.
0: No. Tak hned mě napadlo koleno, ale bude
1: ne,
0: to horší.
1: Ne, přesně se vlastně na opačnou stranu.
0: Hlava?
1: Mhm.
0: Jako mozek, nebo?
1: Všechny čtyři zuby moudrosti šly ven. Takže ona se probudila, kotníky pořád bolel a měla samozřejmě pusu plnou vaty, takže plakala. Velké trauma, lékaři tedy si okamžitě, jakoby, jak se říká, posypali popel na hlavu a podobně. A hned první den vedení nabídlo nějaké odškodnění rodičům, ty se toho vzdali a říkali, tahle věc půjde k soudu a podobně, to se stávat opravdu nesmí. Jo. A děvče má jít tedy logicky na zákrok, aby se dal dokupit ten kotník a bojí se, protože z toho nespíš, jo.
0: No tak to je jasný.
1: Jo, no. Takže pozor, říkám dopředu, já jsem teda zažil velké profíky a taky jsme na pár jako měli jako štěstí, takže neházíme všechno do jednoho pytle, no, ale mrazí z toho, no.
0: No a já to teď nemůžu komentovat.
1: No, ale zbudilo to v tobě něco, že jo?
0: No tak protože, samozřejmě, tak, protože poslední týden
1: ano.
0: Neřešíme nic jiného než nemocnice.
1: Já to řeknu takhle, je to o té člověčině, že jo, o tom jakoby a profesionalitě, je to tak.
0: Tak. A teda není to, že by se odoperovalo něco jiného, ale poslední týden jsme v podstatě řešili úplně to
1: špatná
0: samé.
1: Rozhodnutí.
0: Špatná rozhodnutí, ve špatný čas, střídání doktorů, nikdo nic neví a vlastně ohrožení jako zdraví velkého charakteru.
1: A já musím dodat,
0: v nemocnici.
1: Což byl pro mě právě v rámci nemocnice nový poznatek, protože kamarád, který má tak jakoby pravidelnou péči, a to zaklepu na dřevo, ať to nepřivoláváme, a opravdu ho tam ňuňají, tak jsem zjistil, že se občas může stát, že prostě de facto celý barák má dobrou pověst a je tam spousta srdcařů, ale že jsou některá prokletá oddělení,
0: ano.
1: Na kterých jakoby se sešli všichni, které to buď to nebaví, anebo jako na to s prominutím kašlou, nebudu vůbec jmenovat. On se tam jako na pár dní odstl a potom ho zase zpátky z toho původního dávali jako de facto dokupy. Jo. Takže...
0: Tak. A nebylo to oddělení v té nemocnici, ve které my se teď jsme se pohybovali?
1: Ano.
0: Ano.
1: Bylo, ano. Nebudeme
0: to jmenovat.
1: To číslo si už budu
0: ty
1: pamatovat
0: se bojíš,
1: na pořád. Jo, bojím.
0: Ne, ale nebudeme takhle, to říkat.
1: Dokonce i ti dobří, ti srdcaři to opravdu i věděli, jo, jako no. Že tam prostě pracují bubáci, no. Tak. A je to škoda, no. A jinak říkám klobouček všem ostatním, protože zažili jsme tam párkrát na lidi, kteří fakt jako, to není jenom o těch zákrocích, ale i o tom všem kolem a jsou úžasní, no.
0: Je pravda, že mám chuť si zahudrat, ale držím to stále v té nějaké rovině, protože nakonec i u nás naštěstí až na to trauma a až na to, že to bylo velmi nepříjemné a byly absolvovány zákroky, které nemusely vůbec být, tak to dopadlo v podstatě jako dobře.
1: Mince má dvě strany, takže klobouček všem, které to baví a kteří opravdu to dělají srdcem, protože to tam asi musí být. No a zdravíme do Francie a ňuňáme na dálku. Prosím tě, jestli nás slyšíš, je que le faut pas von je te garde kotník. Všechno bude dobré. Radio Čas.

0: Malý dozvuk ještě k dnešnímu a aktuálnímu megalétu, protože hrajeme o výstavu Harry Potter, opravdu interaktivní v Praze, spouští se v srpnu a vyskládáte tajemnou větu. Lenča mi dala malý kvíz potrovský, zmínil se i Lord Voldemort a od Zuzči taková reakce, já používám Voldemorta v autě, jelikož se o závadách nemluví, takže moje kontrolka má jméno. Jo,
1: jen tak jo takhle, okrát, jo, to je hezké, to je hezké.
0: No a jinak další, ať už na Facebooku nebo na WhatsAppu se týkají čeho, Leni?
1: Vašich šéfů, jestli jste měli štěstí na vaše šéfy.
0: Od Jaromíra, pracuji 35 let u policie, v první linii mimochodem, zažil jsem 8 vedoucích a zmetek z toho byl jenom jeden. Momentálně je situace na jedničku. Díky bohu za ty dary, no.
1: Alča píše, zdravím moc do rádia, po 7 letech jsem dostala pro nadbytečnost výpověď. Měla jsem nejlepší paní vedoucí na světě a báječnou kolegyni. To, že jsem přišla o práci, mi až tak nevadí, tu si nějakou zase najdu, ale najít skvělé kolegy a nadřízené, to už tak lehké není. Celých těch 7 let jsem vás poslouchala a často soutěžila, ať se daří, Alča. Je, ale držíme moc pěsti, abyste našla ještě lepší práci a lepší kolegy.
0: A ještě jeden takový, teď jsem chtěl říct audio příběh, já s tou dělám audio příběh, poslala Zuzka. Před čtvrtstoletí měla šéfovou Satana v sukni. Dělala všem podřízeným peklo ze života, všechny jsme byli maminky s dětmi a nikdo se jí nechtěl postavit ze strachu, byla sestrou majitele. Měla radost všechny ponižovat, vždycky říkala, já můžu, co se mi zachce, v neděli si zajdu do kostela se vyspovídat a Bůh mi všechno odpustí. Já jsem vydržela 2 roky, pak jsem jí především mi odplic řekla, co si o ní myslíme a říkáme, když tam zrovna není. Nikdo se k tomu nepřiznal, všichni sklopili oči a mlčeli, řekla jsem, že pod takovou potvorou a v takovém zbabělém kolektivu pracovat nebudu a dala jsem výpověď. Odešla jsem studovat, dodělat si vzdělání, potom už jsem pracovala ve školství a na kolegy jsem měla štěstí. Dneska už si šéfuji sama, jsem na důchodu.
1: To je krásné, krásné. Danča napsala, setkala jsem se i s určitou šikanou ze strany nadřízených. Dnes ale mám skvěle nadřízené i skvělé kolegy a to pracuji v podstatě stále ve stejném oboru, takže jenom tak stačí vyměnit dveře a může to fungovat.
0: Tak jo, tak pravou nohou, vždycky jako nádech, výdech, suma sumáru, ať se to vydaří a držíme tým, nebo takhle, držíme palce i za tým Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Příjemné ráno, probouzíte se s rádiem Čas, dobré ráno Moravo, máme 8.39, no a hrajeme hity, které milujete.
1: Ani zníš rozněžněle, takže nezdá se mi, že byste na mě vypálila nějakou řechu, takže vypálila řechu.
0: Aha. Ne, tak bude to taková romantika.
1: Jo, aha, dobře, takže...
0: Představ si Německo.
1: Představuju, ano, dobře.
0: A v tom Německu stojí věznice.
1: Aha.
0: A v té věznici je vězeň.
1: Zamilovaný vězeň.
0: Hmm,
1: do druhého vězně nebo do...
0: Má přítelkyni venku.
1: Velmi častý fenomén, ano.
0: Ano.
1: Mm-hmm.
0: No a tak jí posílá dopisy.
1: Zatím to zní normálně.
0: A v těch dopisech píše, že jí miluje.
1: Mm-hmm.
0: A posílá jí taky důkaz toho, jak jí miluje.
1: Chloupky? Ne, tak já nevím. No, něco.
0: Já přemýšlím, jak to říct, jak to opsat. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol...
1: No jasně, a takže ne chloupky.
0: Ne.
1: Takže esko.
0: Esko,
1: takže to prostě, no ano, tak jako pánové, prostě je jistá nirvána, která je vždycky doprovázená vlastně mokrou skvrnou. Takže tak. Asi tak, ano, přesně.
0: A to je v tom dopise. No a...
1: Jo, už můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
0: Tak.
1: Ano, dobře.
0: Skrápil něčím jiným.
1: Ano.
0: No, ale vězení, nebo ve vězení to funguje tak, že jakýkoliv dopis jde ven, nebo
1: dovnitř, no.
0: Tak to kontroluje vězeňská služba.
1: Uh-huh.
0: A když vězeňská služba zjistila, co je v tom dopise, tak tady milému vězni zakázala takové dopisy posílat.
1: Uh-huh.
0: Dokonce mu zakázala sportovní aktivity, nějakou tu kulturu a byl prostě postižen tímto směrem.
1: Tak, já teď s dovolením znovu, že budu trošku prakticky uvažovat, jo? Protože ono to vyznělo tak, že na to přišli, jakože to bylo ještě mokré, jo? Ale on to mohl prostě nechat jenom proschnout, ty si mi rozumíš.
0: Ta a potom... forma tam není uvedená v tom článku.
1: To je zvláštní, ale pozor, snídáte, nesnídáte, jako co si budem povídat, ono to doprovází nejenom jako nějaká vizuální stopa, ale jakoby ty bílkoviny jdou cítit. Tak jako je to
0: ta vězeňská
1: služba. Ten život jde cítit.
0: Ten život jde cítit. Ale to vězeňská služba úplně jako, to je, že jak to říct.
1: Proba, a holky také nudné, prostě jenom jakoby otisk rtěnky a podobně, ano,
0: no,
1: že jo.
0: No a vězeňská služba to tady považovala i za zdravotní riziko.
1: Hmm.
0: Jenomže tady milý vězeň se nenechal jen tak odbít.
1: To má pokračování.
0: No jasně. A říká, Ne, já si tady můžu posílat, co chci, to je moje právo a vy mi omezujete moje právo na sexuální fantazie.
1: Uh-huh.
0: A podal to k soudu.
1: Řeší se to, nebo už se
0: vyhrál.
1: To vyřešilo? Normálně
0: vyhrál.
1: Pořád nepodporujeme, že je ve vězení, nevíš za co mimochodem?
0: Ne, to nevím.
1: Nevíme za co.
0: Takže ale vyhrál, to znamená, že si dále může se svojí partnerkou posílat
1: dopisy.
0: Dopisy.
1: Uh-huh. A oplácí ona mu to nějak?
0: No, to tady není.
1: Jo,
0: to tady
1: dobře,
0: není, no.
1: Dobře, fakt,
0: no. Hmm. Jo, a tady ještě psal, to mě taky pobavilo, že v té argumentaci jako žalobní psal, že je to jeho teda právo a že pokud se pracovníci justiční stráže cítí při prověřování dopisů znechuceně,
1: tak to nečtou, ne?
0: Tak si mají nasadit rukavice.
1: Mm-hmm, dobře, no. Což teoreticky by mohli dělat vlastně vždycky, že jo, jako z preventivních důvodů a tak dál.
0: No, jasně.
1: Zase v rukavicích se dopis špatně otvírá.
0: No, takže takhle s partnerkou můžou navzájem nadal si dál posíláte dopisy plné vášně.
1: Mladá láska, to je ráj.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Tak Lení, odbav si ten vstup sama, protože žárlím, protože má lepší paruku než já.
1: Ano, je to pravda.
0: Ano, ano.
1: Přišel náš kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty už se stylizuješ i hlasem, jo, to nemusíš, ty máš hluboký hlas, ano.
2: Ahoj, dobře.
1: A přišel v takové černé kudrnaté paruce. A vypadá to, jako bys měl trvalou a velmi ti to sluší.
2: Děkuju, děkuju.
0: Ale vypadá to, na něm to pořád vypadá chlapsky. Já už bych se proměnila i pohyby, teda proměnil i pohyby a podobně. Nicméně v podstatě trénuješ i za naše kolegáčky z Rádia Čas Rock, že jo? Holba začíná, holba rok na grglu, že jo?
2: Přesně, zítra a v sobotu.
0: A co ty tam budeš zpívat, či fandit, nebo co?
2: Já tam budu fandit a dělat prostě atmosféru a budeme tam dělat soutěž air guitar. To znamená, že budeme kdyby zkoušet, kdo udělá nejvíc decibelů a budeme to měřit a tím pádem budou soutěžit.
1: No, vzhledem k tomu, že teda naši posluchači z toho nic mít nebudou, ale každopádně máme tady pořád kamery, protože nás přenáší na televizi Relax, tak já bych chtěla kousek air guitar vidět. Protože to je vlastně hraní na imaginární kytaru. No,
0: tak jako já ti zahraju pusou.
2: No.
0: A ty teda jeď, jo? Bože můj.
1: Ale to je dobrý.
0: Jo, je to dobrý.
1: Já jsem myslela, že to bude nějaká blbost a je to dobrý. Mohli byste jít spolu, vy byste byli naprosto geniální tým.
0: A akorát to musela být nová disciplína vlastně, že jo? Protože vám tam asi budou, nebo takhle vyjedete do ticha, nebo máte nějaký jako podkres k tomu, to nevíš.
2: To ještě přesně nevím, ale budou se pouštět u různé úryvky těch písní a kdo bude mít největší ohlas, tak vyhrál.
1: Jo.
0: No na druhou stranu, jako nemůžeme nezmínit, a tak hlavně pojďme si trošku mi vytahat tričko, protože kdyby měl jinou barvu těch vlasů, tak vypadá jako v dobách své největší slávy Joey Tempest, což je zpěvák a frontman Europe, že jo. A protože kolegáčkům z roku už jsme umetli cestičku, tak jenom hlásím, že teda za nás největší koncert široko daleko spíš až na podzim, 21. listopadu na Megáči, kde budou tedy Leni?
1: Ostravar Arena, budou tam Europe, bude tam Leny a Marpo, taky David Koller a poslední je kdo?
2: Olympic.
1: Ano.
0: Tak jo, přesně tak. No, mimochodem Joey Tempest už je ostříhaný, takže ti to asi šmikneme.
1: A ne, počkej, tak sundej paruku a teď Rádě zaspívá kousek Olympiků.
0: Olympiků?
1: No a Marta bude dělat kytaru.
0: Jako Petra?
1: No.
0: Ale musíš být jako Petr Janda,
1: musíš
0: to znamená
1: jako
0: jenom stůj, jenom stůj a hraj.
1: Jo? No. Tak pojď.
0: Počkej, a co má, já mám zpívat nebo hrát?
1: Tak zpívej.
2: Jsme jasná zpráva.
0: Nic. Můžu si otevřít text, protože já nechci tady. U Olympiku, kterou dáme, počkej. Olympik, jasná zpráva asi, jo.
1: Jo, nebo želvu?
2: Želvu.
0: Zpráva, Olympik, jasná zpráva, dobře. Můžu?
3: Skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál, projít bytem já, abych se bál, dík tobě se...
0: Hele, ale on není na drogách, jo, zkus ještě prosím tě, a normálně civilně.
1: On vypadá fakt, jak kdyby něco, že?
0: No, poja.
1: No.
3: Dík tobě se vidím zvenčí, otevří je tu pusu, připadám si starší, menší sám, kam se kouknu, kousek tebe mám.
0: A teď mi došlo.
1: Už se trošku rozjel.
0: Teď mi došlo, že vlastně tohle je opravdu jenom vstup pro televizi Relax.
1: Ano.
0: Ano, takže tady doporučujeme koukat v záznamu třeba i zítra, každý všední den 6 až 8. Marťo, díky, dobře se bav a prosím tě.
2: Děkuju. Budu.
0: Ne, co prosím tě, nic.
1: Co prosím tě?
0: Už jsem chtěl zazdávat nějaké poselství. Já vždycky říkám nezlob, ale on zlobí.
2: Budu. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Tak teď jsem si vzpomněl na jednu pohádku, ale možná řekneme jenom úvod, protože jak jsme tak občas řešili, nebo občas často to říkáme, že víceméně ne, jako na kolegáčky máme a klepu to opravdu štěstí.
1: 100%.
0: Se najednou otevřeli dveře studia Rádia Čas a náš kolega Jouža z našeho mediálního domu vstoupil velmi dramaticky a něco tahal z tašky. A bylo to co?
1: Dal nám jablíčka, ale taková ta jablíčka utržená ze stromu.
0: Voní to takovým tím dětstvím, jak jsme třeba chodili kolem sousedu, jak to tam dorůstalo a chtěli jsme si kousnout. Akorát já jsem si vzpomněl na pohádku, to byly hrušky, ušatky a jablíčka, parohádka.
1: No něco tak, jo.
0: Myslím,
1: já
0: že,
1: si
0: myslím,
1: pamatuju pohádku,
0: dobře, no.
1: Která se jmenovala Fišpánská jablíčka.
0: Taky, ano, tak mi to něco říká.
1: A tam měl Vojta Kotek naprosto šílenou paruku.
0: Jo?
1: To si vygoogli.
0: A to jablíčko něco udělalo? Nebo?
1: Myslím, že tehdy že něco jo, ale už si to nepamatuju.
0: Jo, takže...
1: Já si pamatuju jenom tu paruku.
0: Takže nevím, jako jestli si kousnu, ale no. V každém případě moc krát děkujeme za dáreček. No.
1: Jo, jsou naprosto geniální a opravdu voní takovým tím opravdovým jablkem, ne jako ta, která já kupuju v supermarketu.
0: A voní už zralé.
1: Nádhera.
0: Taky máš někdy v supermarketu, já tomu říkám kostelní jablka, oni voní trošku jako kostel, takovou
1: já
0: tou
1: ne.
0: Jakoby ala plísní nebo něco.
1: Mi tam přijde jako hodně...
0: Staré fotky to voní.
1: Tak,
0: a to
1: někdy, mě tam někdy přijde, že to voní jak amarony všecko.
0: Ty jsi návštěvníků?
1: No.
0: Jo?
1: Že to jako už není úplně takové to mňam. No, tak jsme rádi za jabka.
0: Doufám, že nejsou 3D tiskárny.
1: Podívej se na tu paruku.
0: Na kterou?
1: Fišpánská jablíčka,
0: takhle, aha, pardon,
1: to musíš
0: kresný.
1: Vidět,
0: jo,
1: to je legendární.
0: Fajn, to všechno je podle tebe legendární.
1: To jde paruka a zatím Vojta Kotek.
0: Hned jsem to našel. Počkej, jsem to ještě neviděl. Hele, kdybych si to vyžehlil tu svoji, já mám doma rezavou.
1: No,
0: aha.
1: Ano.
0: Ježíš, to byl rybízek, ale ach,
1: no, tak když si dáš tu paruku a vyfotíš se s jablíčkem, tak budeš jako Vojta Kotek ve Fišpánských jablíčkách.
0: Dobře, budeme, mimochodem tohle tu televizní pohádku bys doporučila, nebo film.
1: Já myslím, že byla milá, byla fajn.
0: Byla milá, zlatá střední cesta. Tak prosím vás, už po deváté se dozvíte mimo jiné další slovíčko tajemné věty Rádia Čas. Lení, ty dneska vypnutý mozek nebo velké plány?
1: Dneska ještě nějaké plány mám. Vypnutý mozek to rozhodně dnes nebude.
0: Tak se čiň, holka, čiň.
1: Děkuji.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Bolatická, oblast Kouty. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Nehoda

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi si vytvořili vysoké finanční rezervy. Opava rozšiřuje možnost parkování v centru. Olomoucký kraj rozdělí finanční prostředky na sportoviště. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi mají našetřeno nejvíce peněz v historii. Podle České národní banky mají lidé na účtech a v investicích přes 7,5 bilionu korun. Stále více Čechů přitom zkouší investiční fondy a nespoléhá jen na spořící účty. Odborníci říkají, že si lidé v posledních letech vytvářejí větší finanční rezervu. Češi tak myslí na budoucnost více než kdy dřív.
1: Morava aktuálně.
0: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude desítky nových míst. Více nám řekl referent z tiskového oddělení Martin Kůz.
2: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit desítky nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
0: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů.

0: 15 žadatelů.
1: Rádio Čas Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila na Break Open do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu porazila Američanku Carol Liovou ve dvou setech a dál bojuje o další úspěch na turnaji v Praze. Ve hře zůstávají také další české tenistky, které usilují o postup mezi nejlepší osmičku. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, bouřkami a deštěm. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Dobré ráno.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Nevím, jak bych uspěl, kdyby mě zkoušel někdo, kdo přečetl všechny knížky o kouzelnickém učni Harry Potterovi, ale jako pár, no vlastně všechny filmy jsem viděl. Jasně, že takové ty detaily a různé esence neznám, ale dneska, když mi ráno Lenča dávala kvíz na téma Harry Potter a jeho svět, takže myslím jako, že jsem dopadl tak na chvalitebnou, nějakou slušnou dvojku. Říkám to z toho důvodu, že za tým Rádia Čas dneska v rámci Megaléta nabízíme vstupenky na výstavu Harry Potter, která startuje od 6. srpna v Letňanech, v hale číslo 6, Expo Praha, jo, kdyby něco. No a vy tam můžete víc získat volné vstupy, právě když složíte celou tajemnou větu Rádia Čas. Ráno už jsme načali první slovíčko, je to slovo rádio, tak já s dovolením přidám i slovo další, jenom si otevřu poznámky, no tak logicky, no to jste se dozvěděli. Rádio Čas. Takže první půlku věty už máte, jo? Rádio Čas. A poslouchejte dál, dozvíte se víc. Radím Sobislav Bednář Jmenové, já vám přeju krásný den, až do 12. hodiny jsme společně, samozřejmě za chvíli je Eva Riegler a jste s rozumem. Kdybyste chtěli napsat nebo namluvit, tak dneska sondujeme, jestli jste měli v životě štěstí na super šéfy, anebo to občas velmi drhlo, pokud ano, jak a hlavně jak jste to vyřešili. Facebook a WhatsApp číslo jsou vám k dispozici.

0: artrózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Přijďte v sobotu 25. července zažít den plný napětí a nezapomenutelné podívané na hradě Hukvaldy, který se promění v dějiště velkolepé středověké bitvy s více než stovkou účinkujících. Těšit se můžete na strhující bitevní ukázky, dobové ležení, historické zbraně a řemesla i bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.
3: Více na hrad Hukvaldy EU.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
6: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Malá omluva za technického šotka, protože se vám některým mohlo zdát, tedy pokud jste schopni vnímat, pokud nemáte úplně vypnuto v rámci prázdnin na dovolených, mám pocit, že se mi trošku překrývaly dvě písničky na malou chvíli, tak snad už je to OK a snad o ty svoje oblíbené nepřijdete v takové verzi, v jaké je znáte, tak jak já vás odčiním na Rádio Čas? Možná bych vám mohl pustit, co všechno z nás jako šlo, když tentokrát Lenča se doptávala a já společně s kolegou Martinem jsme odpovídali na otázky ve Víš, nevíš datem 23. července, což je právě dnes. Tímto k svátku přeju všem tam trada. Musím se přesvědčit, i když ráno jsme to říkali asi třikrát Liborům, jo? Liborům krásný svátek a vůbec všem, kteří nás poslouchají a něco slaví, hlavně zdravíčko, fajn lidi kolem sebe, no a slíbený bonus navrch. Dobře se bavte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak v roce 1926 filmová společnost Fox Film koupila patent na systém Movie Tone. Co tenhle systém umožňoval?
0: No, první 26, to by mohlo být jakoby první už jakoby zvukové filmy, jako...
4: Jako televizní vysílání,
0: protože, protože jsou i barevné tóny, tak jako napadlo mi, jako, že první film, no buď to souvisí s barvou filmu, anebo se zvukem.
4: Barva byla až 50.
0: No ty nám řekneš, no řekni.
4: Řekni.
3: Tak buď to byl barevný obraz, nebo to byla 3D projekce, anebo záznam zvuku přímo na film.
4: C-čko, to C-čko to bylo.
0: Yes.
3: Dobrý jste. V roce 2021 v Tokiu byly zahájeny 32. letní olympijské hry, které se původně měly konat v roce 2020, ale z důvodu probíhající pandemie byly o rok přesunuty. No a na této olympiádě v Tokiu získal zlatou medaili také muž, který pochází z Jihlavy, vystudoval truhlařinu.
4: Mm-hmm.
3: Kdo to byl?
4: Či musíš říct, jaké má auto a postavu a pak to oznáme.
3: Postavu krásnou.
0: Marťo, spíš by nás zajímalo za jakou disciplínu.
4: No nebo disciplínu, no.
3: Tak disciplína je judo.
0: Krpálek.
3: Lukáš. Ano.
0: Lukáš?
3: Ano. Úžasný. Dnes slaví narozeniny taky britský herec,
4: ano,
3: který se narodil v Londýně. Uh-huh. Natočil filmy jako Švýcarák, Rohy nebo Žena v černém.
0: Šarmarifuk.
4: No, Šarmarifuk, kdo to je?
0: No, tak představitel Harry Pottera.
3: No.
4: Ale...
0: Daniel?
4: Daniel Radcliffe.
3: Je to tak.
0: My jsme udělali jakoby novou verzi, víš, nevíš.
3: No.
0: Lenča mi položí otázku a já napovím Marťovi.
4: Spolupráce musí být.
0: Ano, přesně. A Marťa odpoví Lenči. Ano,
3: ale krásná práce.
0: Máme radit trojuhelníka, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, bouřkami, deštěm, a to hlavně na severní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Na horách se můžou teploty vyšplhat na 11 až 15 stupňů Celsia.
2: Čas. Rádio Čas.
6: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.čas.

0: Hity, které milujete, teď jsem chtěl říct, Radim Alenča na Rádiu Čas, už automaticky odkaz na Dobré ráno Moravo, ale sám tady nejsem, kolegyně Marcelka Fabiánová, která šla kolem, já ti chci popřát krásnou směnu, Marcelko, ahoj.
1: Děkuji, tobě taky nápodobně.
0: Jasně, že teď nebudeš jmenovat, protože už jakoby dlouho se pohybuješ taky v mediálním světě, ale spíš mě zajímá, jenom jako jsi tak suma sumárum se někdy narazila na šéfa nebo na šéfku, protože teď to zaklepu, ty poslední roky si opravdu nemůžeme stěžovat. Se kterýma to moc nešlo, kteří si třeba i zasedli a tak dál a hlavně jak jsi to řešila? Vyřešilo se to samo, že odešel ten či onen, nebo měla jsi někdy o to opravdu jakoby otevřenou komunikaci o tom?
1: Jo, takhle, no tak to je hodně složitá otázka. Myslím, že i hodně posluchačů s tím možná bojovalo, protože i
0: hromady
1: já...
0: příběhu, ano.
1: Ano, tak i já jsem s tím bojovala v určitém tom čase, co jsem pracovala v médiích, a musím přiznat, že mě to dvakrát potkalo. Jednou v takové té ještě poměrně verzi, že jsem to prostě jakoby dala.
0: Zkousla jsi to.
1: Zkousla jsem to, tak jsem si říkala, musíš to vydržet a tak dále a tak dále. Naštěstí ten člověk potom odešel a v další verzi už to bylo mnohem horší. To už vyloženě byla šikana. Na mém já, a dlouho se s tím nemohla nějak smířit, protože vlastně ten člověk, než se dostal do toho postavení toho nadřízeného,
0: jsi byli rovni.
1: Tak já jsem mu ještě pomáhala. Pomáhala, ještě jsem ho vedla, co má dělat, jak má dělat, veškeré takové ty svoje životní zkušenosti pracovní jsem mu předávala. No a jakmile se ten člověk, respektive žena, stala mou šéfovou, protože já jsem tu práci nechtěla dělat, tak najednou nastalo, jak se říká, Dantovo peklo. Nastala šikana, všechno špatně a tak dále a tak dále. Už jsem i uvažovala, že odejdu z rádia, taky už jsem si hledala novou práci, no ale naštěstí se to vykrystalizovalo tak, že došlo k celkovým změnám a ta osoba odešla sama.
0: No, stejně tak upřímně poprosíme, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp, my vás rádi i slyšíme, protože někdy to vydá na takovou malou audioknihu, takže 77 66 12 800, a ať jakoby neoprašujeme některé vzpomínky, které potom jakoby solí to maso, tak jsem si říkal, jakože Marcelku odměním za to, jakože zazpomínala, jsem nevěděl, jako, že bude vzpomínat, jo, a podobně, tak já teď jenom něco pustím.
1: Super.
0: A ty, ale ty potom musíš dovysvětlit, jo, co jsem to pustil, jo.

0: Tak já to tedy dovysvětlím asi tak, že to je pro tuto chvíli taková krásná, radostná tečka, ale jinak tahle ta písnička, tak tu my si s Ráďou vždycky pouštíme, když je nám tak trošičku jakoby ouvej.
1: A raz za čas, jako kořeníčko.
0: Jako jednou za čas, protože každému se někdy stane, že mu je tak trošku smutno a potřebuje takové to krásné obejmutí.
1: Je to Johnny Mathis, bylo to v živém vysílání, kdy v 70. letech, když šel prostě do jedné z talk show a takhle to tam vystřihl bez přípravy. Vím, že ten nádech byl nějakých necelý 30 vteřin a hlavně jakoby ta jeho reakce potom taková, no, jako ta esence mužství.
0: Takže nejenom jako ta radost poslechová, ale i to, jak on se tam choval. To bylo krásné.
1: To byla sexy pokora takzvaně, ano, sexy pokora. Tak se odměňte taky něčím, doufám, že i prostřednictvím Rádia Čas a Marcelko krásnou směnu.
0: Tobě taky, Ráďo.

0: blízku. Ať se vám hezky poslouchá, díky za otevřenost. Na Radio Čas dneska sondujeme, co vy a šéfové v minulosti, v současnosti, jako jestli se povedli nebo ne. Lenča nám píše, několik let zpátky jsem měla fajn šéfa, do té doby, než jsem chtěla přidat peníze, proběhla silná výměna názorů. Nechtěl přidat. Poslala jsem ho, hezky kulantně napsala, do záchodu a řekla, že končím. Asi týden mě naháněl, domluvili jsme se nakonec, že tedy zvedne plat, tak já zůstala. Po pár letech došlo na téma zvednutí platu, ale to už jsme se nedohodli, tak jsem šla jinam, mám skvělého šéfa a ještě lepší podmínky. Přeju všem, ať se jim v práci líbí, ať svou práci dělají rádi. To můžu podepsat mimochodem Lenka z Hodonínska. Takhle otevření jste, díky moc, zdravím. A po 10. hodině můžete načerpat inspiraci a taky si pěkně zabarvíme trička, protože budeme papat lesní a letní ovoce. Eva Riegler, jste s Rozumem speciál, kdybyste nevychytali dneska, samozřejmě potom běžné podcastové platformy nebo náš web cazradio.cz. Takže třikrát mňam a užívejte den s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 směr Bělotín Starý Jičín. Nákladní auto se srazilo s osobním, nehoda je bez zranění, na místě je policie. Stále mějte pozornost v Hodoníně v části Boršov a Bohuslavice. Stala se tady nehoda dvou osobních aut, probíhá tady kivadlový provoz. Dále buďte opatrní v Břeclavi ve směru Strachotín Popice. Havarovalo tady nákladní auto mimo komunikaci, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Morava aktuálně.
1: Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
2: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví průluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt Malých Laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. Tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt. Vznikne tady 50 bytů, které doplní 3 podzemní parkovací podlaží, které vlastně odparkují tu nemovitost.
1: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let. Vsetínská nemocnice chystá modernizaci onkologického pracoviště.

2028. Rádio Čas Sport. Jablonec vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Fotbalisté se ve druhém předkole utkají na hřišti chorvatského Varaždínu. Cílem českého týmu je získat co nejlepší

0: Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Co jsi měl dnes k snídani?
3: Kefír a kave.
2: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
3: Ne, ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
2: No. Jo, já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
3: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty lení? No vidíš, no.
2: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rád.

0: posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Krásný letní den všem s Rádiem Čas, speciální s Evou Riegler ve studiu Rádia Čas. Ahoj.
2: Rádio, ahoj, krásné dopoledne.
1: Tak nebudu tě nutit zpívat, ale okamžitě se mi vybavila Helena. Mám ráda cestu lesní, znáš?
2: Znám, no, to víš, tak... tak to je legendární hit.
1: Tak se tou letní cestičkou projdeme a dneska nepůjdeme ale na houby, ale taky, i když opravdu přiznám se, kdy já naposledy viděl v lese, protože budeme řešit lesní ovoce, nějaké ovoce regulérně. Borůvek bych se bál, protože nás vždycky strašili, že si je budeme moci splést s vraním okem a že si otrávíme. Co ty? Dopřála jsi někdy romantickou procházku třeba v milovaném Finsku a natrhala si tam něco sama sobě si?
2: Rádi, velmi často, a dělám to nejen ve Finsku, kde to vypadá, jako bych standardně trávila většinu roku ve Finsku. Ale i když jsme teda na dovolené ve Finsku, tak samozřejmě tam jsme se ládovali, ale české lesy, ty jsou plné těchto pokladů, ať jsou to borůvky, ostružiny, maliny, lesní jahůdky, to je prostě ráj, a obzvlášť v tuhle dobu. Takže se toho určitě nebojte, choďte po lese, trhejte, krmte se, protože to je rizí radost.
1: Já se zeptám rovnou, je to ráj i pro náš organismus?
2: Rozhodně ráj, jo, protože oni jsou to fakt takové letní poklady. To lesní ovoce, letní ovoce, je specifické v tom, že má enormní koncentraci vitaminů a zároveň také spoustu antioxidantů. My si určitě budeme povídat o těch jednotlivých, jako jsou borůvky, maliny, ostružiny, jahůdky, můžeme probrat třeba i naše zahrádky.
1: Prostě na zahrádku k babičce dorazíme, ano.
2: Angrešt, maliny a tak dále. Ale oni opravdu obsahují spoustu antioxidantů, obsahují spoustu vlákniny, jsou nabité minerálními látkami a zároveň to lesní letní ovoce má i velmi nízký glykemický index. To znamená, že my, i když se s ním budeme krmit a ládovat, tak tím nezvýšíme hladinu krevního cukru. Zkrátka, ukojíme chuť na sladké, ukojíme své touhy, užijeme si tu intenzivní plnou chuť a zároveň prospějeme svému organismu a nijak nepřidáme na tom energetickém příjmu.
1: Teď mě napadla klasika, komu tím prospějete? Svému organismu.
2: Ano, sami sobě.
1: Poslouchejte nás a dozvíte se víc.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Nosím černý brýle.

0: Pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Letní i lesní ovoce a naopak s Evou ve studiu Rádia Čas. Já teď s dovolením položím otázku, zacpu si uši a mluv si, co chceš, protože toho budeš mít asi hodně. Jsou maliny, že jo, tak symbol léta a podobně. Takhle, no, pecička, kam se podíváš. Nicméně už pár týdnů zpátky jsem se o tebe dozvěděl, jako že dělám chybu, i když jako to nejsem já, to moje OCD, ale pecičky jsou hodně o zinku, říkám to správně?
2: Jsou hodně o zinku a vlastně o spoustě minerálů a blahodárných látek, takže pokud milujete maliny a nevadí vám pecičky, jeste je, kupujte je, protože jsou úžasně výživné pro náš organismus. A ano, my už jsme si před 14 dny povídali o tom, že maliny jsou i taková trošku potravena touhy, protože jsou považovány za afrodiziakum, zvyšují plodnost a zvyšují libido, takže to malinové léto může být takové trošku vášnivější a divočejší.
1: Ale rozhodně to není jenom o té milostné sféře v rámci jako našeho celého organismu, takže proč jim dáváme palec nahoru?
2: Dáváme jim palec nahoru, protože opravdu patří mezi ty velmi oblíbené poklady léta a tady kladu důraz na to slovo poklady, protože to je zázrak. A oni obsahují opravdu velmi vysoké množství antioxidantů, to znamená, že chrání potom naše buňky před stárnutím, podporují taky ale mimo jiné správnou funkci našeho imunitního systému. A jak už jsem říkala, maliny a lesní ovoce celkově obsahuje spoustu vlákniny a ta prospívá našemu zažívání a mimo jiné i pomáhá tomu, abychom se cítili dlouho sytí, ať nemáme ty propady hladu, ať nemáme ten vlčí hlad, zkrátka přispívají k dlouhé sytosti. Takže když se třeba podíváme na to, že bychom si dali tvaroh jako zdroj bílkovin, do toho si to třeba osladili lžičkou čekankového syrupu a do toho dali nějaké maliny, tak najednou tady máme totálně famózní kombinaci bílkovin, vitamínů, minerálů, antioxidantů a má to úžasné nutriční hodnoty. Takže taková lehká letní snídaně, která zasytí a dodá nám snad opravdu úplně všechno. Ale Ráďo, co tě možná zaujme, i když vím, že ta zrníčka jsou pro tebe velmi odpudivá, tu specifickou, typickou vůni, kterou maliny mají, tak tu tvoří více než 200 různých přírodních aromatických látek. To znamená, že se klidně dá říct, že maliny jsou taková velmi složitá a pestrá parfémová kompozice, o kterou se teda postarala jen a pouze příroda.
1: Ale pozor, ten věm z dětství mám, dokonce za domem nám rostly, nevím, jestli se někdy jedla, ale maliny bílé, které mají jenom jako takový jako lehký nach a i chuťově, jako prostě jsem z nich byl hotov. Potom se kdesi co si změnilo a podobně, ale rozhodně je nezavrhuju, protože vím, jaký je to skvost.
2: Já jsem teda z malin hotová stále a pokud i vy tak děláte dobře, ujíždějte na malinách.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: No.
2: No,
1: Evi, mimochodem, hezký den všem, pokračuje Jeste s rozumem speciál, projíždím tady WhatsApp, Rádia Čas, ani jsem nemusel připomínat a chytlo vás to dnešní téma, lesní a taky letní ovoce, ale můžete se ptát na cokoliv. Mám tady takový docela dlouhý příspěvek od Hanči, tak jenom ve zkratce, Hanča řeší čekankový syrup, což je asi palec nahoru, nicméně s kolegyněmi na pracovišti měli trošku diskuzi o tom, že při zpracování ve vyšších teplotách, já nevím, kdyby pekla bábovku nebo si ho dávala na něco teplého, že by mohlo ztratit svou účinnost, anebo dokonce, cituji, změnit se na fruktózu a ta prý není velkou výhrou. Bože, to jsou odborné otázky. Takhle, Evě září oči, je to fáma nebo ne?
2: Já moc zdravím a děkuji za skvělý dotaz, protože opravdu tenhle mýtus koloval. Je částečně pravdivý, ale spíše je to mýtus. Mm-hmm. Já pořád dávám palec nahoru čekankovému syrupu, pokud vám to vyhovuje, je pro vás příjemný. Obsahuje vlastně vlákninu inulín, která je velmi prospěšná pro naše zažívání a trávení. Má nízký glykemický index, vysokou sladivost, takže za mě čekankový syrup palec nahoru. A co se týče té vysoké teploty, tak u čekankového syrupu určitě není pravda, že by se zahřátím změnil na koncentrovanou fruktózu. On je právě tvořen hlavně prebiotickou vlákninou, která se při běžném ohřevu nijak nemění. Opravdu ne. A až při dlouhém pečení nebo opravdu ve velmi vysokých teplotách se může část, tady se bavíme o části této vlákniny, se může rozložit a vznikne malé množství volné fruktózy. A ta hlavní nevýhoda té tepelné úpravy ale není zatížení jater, což je třeba připisováno právě té fruktóze, ale spíše ztráta části těch prospěšných probiotických účinků. Takže ano, proto je lepší ten čekankový syrup používat spíše v té studené kuchyni a nebo při nižších teplotách, ale určitě bych se nebála to dát třeba do zdravé bábovky postavené na ovesných vločkách, nějakém zdravém oleji, spoustě oříšku. Pořád to bude úžasně zdravá záležitost.
1: Já bych se nebál i dalšího kousku ovoce, protože v rámci toho našeho pomyslného košíku je to opravdu hodně. Pojďme si teď trošku zabarvit trička při sběru ostružin. Už ta chuť ve mně vzbouzí pocity, že asi jde opravdu o takhle elixír zdraví. Takže v čem konkrétně, Evi?
2: Rozhodně, je to elixír zdraví. Stejně jako všechny ostatní lesní plody, tak určitě i ostružiny, protože obsahují spoustu vitaminů, minerálů, antioxidantů. Zároveň tady platí, že ty největší úžasné blahodárné látky se právě skrývají v té barvě. Takže čím tmavší ostružin jíte, tím jsou pro vás prospěšnější a tím jsou lepší. Úplně jednoduše a krátce o ostružinách. Jsou plné vlákniny, je jich tam opravdu, opravdu spousta. Mají nízký glykemický index, to znamená obsahují relativně málo cukru. Obsahují zase vitamin C, který je skvělý pro naši imunitu, pro tvorbu kolagenu, ale pozor, obsahují taky vitamin K. A ten je třeba hodně důležitý pro srážení krve anebo naše zdravé kosti. A třeba ostružiny obsahují taky Ečko, vitamin E, který je velmi silný antioxidant a zlepšuje regeneraci našeho organismu. Takže ostružiny jsou opravdu takový poklad z lesa.
1: A za chvíli třikrát hurá, nebudou pecičky, vyrazíme na borůvky.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, bouřkami, deštěm, a to hlavně na severní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Na horách se můžou teploty vyšplhat na 11 až 15 stupňů Celsia.
0: Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Pohodový den všem, s rádiem Čas, ti nahoře se ustrnuli a konečně mi dopřejí kus ovoce nebo misku ovoce, na které nedám dopustit, neruší mi tam žádné pecičky, vím, že je zdravé, chutné, když taky trošku barví, ale čert to vem, a jsou to borůvky a víc už vám řekne Eva Riegler. Evi, proč borůvky? Ano. Pokud se nepletu, tak taková vzpomínka z dětství, co se týkalo zažívání, když jsme měli problémy, tak mohli pomoci, ale doteď si pamatuju, vlastně nepamatuju, jako jestli pomohli prohnat, anebo ucpat.
2: Naopak, zadržet, ano. Takže v případě, že v létě máte nějaké střevní lapálie a trošičku vás to honí, tak borůvky jsou opravdu tou správnou volbou, protože mají tu schopnost zadržovat ta průjmovitá onemocnění a zamezit tomu, aby se z nás stal průtokový ohřívač. Ano, tuto schopnost mají, ale celkově jsou borůvky prostě výjimečné. Oni mají vlastně jednu z největších antioxidačních kapacit vůbec. To znamená, ano, rádi ty koulíš očima, znamená to, že mají opravdu enormní množství antioxidantů a i když se stanovovaly světové žebříčky různých potravin, tak borůvky opanovaly první místa. Takže opravdu je to prostě nabušená super potravina, kterou bychom měli jíst. Těch benefitů borůvek je strašná spousta. Opět se budeme bavit o nízkém glykemickém indexu, o nízké hladině cukru. A můj třeba oblíbený desert, tady se přiznám já, je, že si dám bílý jogurt, v mém případě rostlinný. Ten jogurt si sypu borůvkama, sypu si to hořkým kakaem, lehce si to posypu erytritolem, vy samozřejmě můžete zvolit to sladidlo, které máte rádi, a takhle to tou lžičkou jím a vím, že najednou do sebe dostanu spoustu bílkovin, jakože večerní desert, spoustu vlákniny, spoustu antioxidantů, spoustu vitamínů a zároveň je to velmi nízkokalorické a je to velká lahůdka, teda musím říct.
1: Ještě jeden můj věm, hned jsem si vzpomněl na králíčka mrkvičku, jak jsi řekla, že koulím očima, já spíš myslím, že moje tělo pracovalo s mýma myšlenkama, protože nějaký čas používám kapičky, které obsahují, nevím, jestli borůvkovou esenci, nejsou to přímo ty kapky, ale když máte podrážděné oči, červené oči a podobně, tak říkám to správně?
2: Borůvky se využívají na léčbu různých očních záležitostí, ale co si možná nevěděl, Ráďo, já se musím smát, jak se mi krásně nahrál a jinak slibujeme, nebylo to domluvené.
1: Propojení, ano.
2: Ale během druhé světové války vznikla totiž legenda, že borůvky zlepšují noční vidění, takže vojáci jedli ve velkém borůvky, aby v noci lépe viděli. A zejména se to týkalo britských pilotů. A jedli třeba i borůvkovou marmeládu. Ale třeba moderní výzkum nepotvrdil, že by to mělo vliv na noční vidění, ale opravdu borůvky i extrakty a esence se využívají v různých doplňcích stravy na zlepšení vidění. Ale co je třeba ještě zajímavé, to mě vždycky fascinovalo, že ty kanadské borůvky, které si koupíme v obchodě, tak oni jsou modré navenek. A to jsou vlastně ty blahodárné látky, ty tuším antokyany, doufám, že to správně
1: říkám. To slovo o tebe znám, to bude ono.
2: Tak to jsou ty úžasné antioxidanty, ale uvnitř jsou vlastně bílé.
1: Ano, já jsem si je totiž párkrát, když oni jsou opravdu velké a když jsou v koláči rozříznuté, párkrát jsem si je spletla, dělal jsem scény s hroznovým vínem.
2: Není to hroznové víno, je to borůvka.
1: Že ten vnitřek podobný, ano.
2: Ale třeba lesní borůvky, tak ty už jsou normálně vlastně koncentrované a tmavě modré úplně všude a proto to potom máme na jazyku, na prstech a to jsou vlastně to barvivo, které potom máme úplně všude, tak to je to, co tak prospívá našemu organismu.
1: Podobně jako se zmiňovala u ostru, že?
2: A ještě když se teda bavíme o těch antokyanech, tak oni dokonce dokážou i přecházet až do mozku, protože některé výzkumy naznačují, že některé z těchto látek nebo část jejich metabolitu můžou pronikat až přes tu mozkovou bariéru a to je vlastně i jeden z důvodů, proč se borůvky velmi intenzivně zkoumají v souvislosti s funkcí mozku, s nějakým předcházením různých neurodegenerativních onemocnění a zkrátka jsou v hledáčku výzkumníků a vědců a je to moc dobře, protože si myslím, že je pořád lepší než zobat pilulky, tak si prostě dopřát plnou misku borůvek. Nebo borůvkový knedlík, že rádio?
1: Ten zrovna ne, ale to už je zase jiná diskuze. Ucpává krk. Naopak je dobře, použiju slova Evy, že se ptáte. Máme tady pár dalších dotazů v přímém přenosu, tak za chvíli zodpovíme. Zůstaňte s námi.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do

0: Ten závěr mi připomíná některé mé zvuky, když jsem úplně ne v jiné místnosti. V každém případě hity, které milujete, k svačince dobrou chuť. Dneska to je s esencí letního a lesního ovoce. Za chvíli pokračujeme v siestě nazvané Jeste s rozumem speciál. Taky kdybyste chtěli, tak nám hoďte zprávu, samozřejmě nebudeme jmenovat, jo. Jestli máte štěstí na dobré šéfy, nebo jste měli nějakého pekelníčka, který vám dal nebo dala pořádně zabrat. Bohužel neměla, no, a štěstí. Z poslední práce před 2 lety jsem odešla kvůli šikaně, to píše Hanka, a bohužel není sama, takže klidně i v podobě audiosprávy pro naše kolegáčky. A abych nezapomněl, jakože na vás opravdu nechci zapomenout, tak jenom připomínám, že už známe půlku tajemné věty. Megaléto, tentokrát je ve hře výstava Harry Potter v Praze, která startuje už v srpnu, a tou první částí věty jsou 2 slova rádio čas. Ano, slyšíte správně, rádio čas, tak si zapište, myslím, že po obědě přidáme další.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Aktuálně buďte opatrní v Břeclavi ve směru Strachotín Popice. Havarovalo tady nákladní auto. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Domašov Javůrek směrem na Brno. Tvoří se zde velké kolony. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Mýtné přineslo státu více peněz než loni.

0: první polovinu letošního roku z mýtného systému více než 10 miliard korun. Je to o několik procent více než loni. Většinu peněz zaplatili zahraniční řidiči kamionů. Nejvíce vytížené byly úseky dálnic u Prahy a Brna, kde projeli miliony nákladních vozidel.
1: Morava aktuálně.
0: Bělský les má nové dětské hřiště. V Ostravě otevřeli moderní areál s herními i fitness prvky za více než 7 milionů korun. Hřiště vzniklo na místě původního areálu a lidé ho mohou využívat o 2 měsíce dříve, než se plánovalo. Město chce v úpravách Bělského lesa pokračovat. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
0: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek.
1: Rádio Čas. Sport.

0: čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Co jsi měl dnes k snídani?
3: Kefír a kave.
2: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
3: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
2: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
3: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš. No.
2: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Když ví, poví a pošle to dál a vždycky s úsměvem na tváři. Eva Riegler ve studiu Rádia Čas. Máme letní a lesní speciál, co se týče ovoce a vlastně všeho, co vás zajímá. Tak Evi, mrkneme na WhatsApp a já to spouštím, jestli můžu. Zdravím oba do studia, taky zdravíme, máváme. Chtěla jsem se zeptat, jestli teď v době dovolených může být samotná dovolená nějakým způsobem prospěšná pro naše zdraví. Samozřejmě pro psychiku, to všichni víme, ale jestli má třeba i nějaké pozitivní účinky na to zdraví fyzické. A pozdrav z hor od Jitky. Děkuji, my taky děkujeme.
2: Jitko, děkujeme a zdravíme do hor ze studia. Určitě, to je hodně zajímavá otázka, protože opravdu jsou k tomu výzkumy a jsou studie, které vlastně potvrzují to, že ta dovolená prospívá našemu zdraví fyzickému. Samozřejmě vše je se vším spojeno, takže psychickému rozhodně, kdy si odpočinujeme, zregenerujeme, psychosomatika funguje, takže se zpravidla i jako hezky sklidníme a projeví se to i na tom našem zdraví. Nicméně, co se týče těch studií, tak třeba z jednoho výzkumu amerických vědců vyplynulo, že volno a dovolená prospívá našemu srdci a zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním, což je hodně zajímavé, ale já bych tady možná ještě zvedla ten pomyslný prst a řekla, je to za předpokladu, že se na té dovolené nebudeme stresovat, třeba kvůli hlučným sousedům, malému pokoji, nebo že na nás nezbyl ručník nebo lehátko u bazénu, takže tam už by to neplatilo, ale jinak ano, prospívá našemu srdci, ale co ještě mě je takové hodně blízké, já jsem právě to nedávno studovala, tak z jedné finské studie vyplynulo to, že právě ta pravidelná dovolená, když si ji pravidelně dopřáváme, tak má na naše tělo podobné účinky jako pravidelná konzumace ovoce, zeleniny a pravidelný pohyb. Takže ano, je to tak, prospívá nejen našemu psychickému zdraví, ale i tomu fyzickému.
1: Já bych chtěl v rychlosti ještě pozdravit Věrku ze Zlína, která napsala dlouhý vzkaz a jestli si pamatuju a trošku se dobře učím od Evy poslední roky, tak myslím, že zas takového bobka mít nemusíte. Věrka, Věrko, omlouvám se, má kousek za baráčkem pekárnu. A nakupují si vždycky čerstvé pečivo, bílé rohlíky, krásně obložené a tak dál. A samozřejmě setkala se s tou informací, že, jak se tomu říká, to bílé pečivo, velká hrozba. Tak jako jestli opravdu, když ho nahradíte celozrným, tak je to výhra. A jestli opravdu musí jít chodit běhat kolem baráku, když si něco takového dopřeje, nebo je to všechno trošku jinak?
2: No, ono to vyloženě navádí k tomu, že jo, je to tukový rohlík, tak potom budeme přibírat tuk. Ale není to pravda. Ne, bílého rohlíku se určitě bát nemusíte. Paradoxně, když se budeme dívat jenom optikou kalorií na ty rohlíky, tak ten bílý rohlík má většinou dokonce méně kilojoulů než ten celozrný. Ale to není všechno, tam samozřejmě potom hraje roli to, že ten celozrný rohlík obsahuje vlákninu, semínka, zrníčka. Naše tělo vydá více energie na zpracování toho celozrného rohlíku než toho bílého. Ale jestli se ptáte na to, jestli je bílý rohlík peklo, určitě to peklo není. A vždycky záleží na kontextu. Pokud si na svačinu vezmeme 6 bílých suchých rohlíků, tak je to svačina celkem na houby.
1: Huf, daleko slova, ano.
2: Ale pokud my si vezmeme bílý rohlík, do kterého třeba dáme žervé nebo nějaký tvarohový sýr, dáme tam libovou šunku, nakrájíme si tam plátky rajčátek, dáme tam ledový salát, tak v tu chvíli jsme z toho bílého rohlíku vytvořili něco, co obsahuje bílkovinu, co obsahuje více vlákniny a co bude chuťově prospěšné. Takže pokud milujete bílé rohlíky, neznamená to, že se jich musíte vzdát. Oni v pohodě do toho našeho jídelníčku můžou zapadnout a ano, mnohdy bude lepší ta celozrnná verze, protože obsahuje více vlákniny, více minerálů, vitamínů pocházejících z těch celých zrn nebo z těch semínek, případně oříšku, nějakých vloček, to ano, ale neznamená to, že bílý rohlík nikdy a je to peklo. Ne, určitě není.
1: Tak Věrko, doufám, že spokojená. Vy ostatní vyrazte s námi za chvíli na babičinu zahrádku.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál?

0: Berlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte Berlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Víniem léto každý den.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
8: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Krásný den všem, tady kolegyně Eva Riegler má ráda vyváženost, občas mi o ovoce dopřeje, občas ne. Tak teď si dáme kolečko v rámci letního a taky lesního ovoce, kterému se jako decentně vyhnu, bo zase ty pecičky různě a šlupičky, ale už jsme na zahrádkách. Angrešty a rybízy, předpokládám, jakože esence zdraví. V jaké formě, Evy, a proč se jim teda nevyhýbat jako bednář?
2: Rádio, rozhodně esence zdraví a rozhodně děláš chybu, že se třeba právě tomu rybízu vyhýbáš, protože to je takový malý plod s obrovskou dávkou vitamínu C. Opravdu, rybíz patří mezi nejbohatší přírodní zdroje vitamínu C a taky obsahuje unikátní kombinaci různých antioxidantů. To znamená, že prospívá našim cévám, imunitě, ale třeba právě i zraku, když jsme se bavili o borůvkách, tak rybíz to stejné. Zároveň další věc, která vlastně svým způsobem pojí všechny ty lesní letní plody, tak to je vysoký obsah vlákniny. A zrovna v případě rybízu je to vysoký obsah vlákniny pektinu a ten podporuje zdravý střev a přirozeně potom pomáhá i třeba při výrobě džemů, protože dobře želíruje. I proto je takhle oblíbený ten rybízový džem, protože ten rybíz tomu sám o sobě napomáhá. No a on je vlastně velmi aromatický. Když si to vybavíš, tak má takovou specifickou vůni. A za to můžou těkavé rostlinné látky, které jsou právě charakteristické čistě pro ten černý nebo červený rybíz.
1: Mimochodem, akord černého rybízu se hodně používá i ve světě parfému. Mohu dosvědčit.
2: A zároveň, co je ještě zajímavé, že i ty listy rybízu se velmi často využívají, protože se z nich dá dělat úžasný bylinný čaj, kterým je chuťově velmi zajímavý, atraktivní a má zdraví prospěšné účinky. Takže ani toho listí se nemusíte bát, ani listí nepřijde na zmar.
1: Já jenom dopředu doporučuju a teď nestraším, jenom dávejte si pozor při sběru angreštu. Moje babička jednou se takhle jako zapíchla trn, nechala to být a následky byly potom v nemocnici, jako přivodila
2: až
1: si
2: tak
1: otravu krve, no a podobně. Ale stejně od té doby já jsem zbožňoval ku podivu i její angreštový kompot, protože tam se to nějak jako rozvařilo a bylo to všechno takové nějaké měkčí, ty semínka. Co vypíchnout na angreštu?
2: Já mám teda angrešt moc ráda. On je takový jako specifický a zase tam platí, že má opravdu vysoký obsah vlákniny a ve srovnání právě s jinými druhy ovoce je takový docela unikát. Té vlákniny je tam spousta. A je přirozeně málo kalorický. On má nějakých 185 kJ na 100 gramů. Když to srovnáš třeba s jablkem, tak jablko má 260 až 280 kJ. A tady se bavíme o hodnotě 185 kJ, takže výrazně nižší. A co mi přijde třeba i zajímavé, že během zrání ten angrešť výrazně mění chuť, že ten nezralý je ten intenzivně kyselý, který známe, ale ten zralý je už naopak sladký a takový příjemně aromatický. Ale co mě pobavilo, když jsem se snažila dohledat nějaké informace o angreštu, tak to, že v 19. století byl považován doslova za takovou sportovní disciplínu, protože v Anglii existovaly specializované kluby pěstitelů, které pořádali soutěž o nejvyšší a největší angrešt na světě. A ty rekordní plody vážily několikanásobně více než třeba běžný angrešť, protože opravdu byl cíleně šlechtěný několik desítek let.
1: Tak máte tip na to, jak se překonávat třeba i na zahrádkách?
2: Pěstování angreštu.
1: Já jsem vám polknul, protože vím, co se chystá.
2: Když máš chodit na ten angreštový džem, ne.
1: Ale jako ve světě květin je to růže, tak já mám pocit, že máme teď políčeno na jedno zásadní ovoce, na které já nedám dopustit a to je pro mě ta pomyslná růže ve světě ovoce.
2: Dobře, je mi to jasné.
1: Tušíte?
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, bouřkami, deštěm, a to hlavně na severní Moravě.

0: Test rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Finální kolečko, i když možná bychom povídali ještě další hodinu v rámci povídání nejenom o letním, ale taky lesním ovoci. Zakončíme většinou na těch zahrádkách, kde to u babiček krásně voní a když se opravdu začervenají, tak je to radost pohledět, ale hlavně radost na talíři a to jsou jahody, Evy. Mm-hmm. Tak občas se jim říká dokonce ovoc, královna ovoce. Mm. Tak z jakého důvodu?
2: Já myslím, že je to taková královna i tím, jak moc je oblíbená. Mm-hmm. Já snad neznám nikoho, kdo nemá rád jahody. To patří opravdu mezi snad nejoblíbenější ovoce vůbec. Ale vlastně je to moc dobře. Protože my jsme se před chvílí bavili třeba o energetické hodnotě angreštu, že to je nějakých 185 kilojoulů, ale ty jahody jsou ještě nízkokaloričtější.
1: A pokud se nepletu, obsahují hodně vody, ne?
2: Obsahují spoustu vody, tuším snad 90%, a ta kalorická hodnota je nějakých 135 kilojoulů, což je opravdu jako nic, vlastně skoro víc má i mrkev, a to je to zelenina. Mm-hmm. Takže opravdu jsou velmi nízkokalorické. Zároveň, co je na jahodách velmi zajímavé, tak to je vysoký obsah draslíku, obsahují taky mangán, dokonce i magnézium, na které je většina populace deficitní, měď, nachází se tam teda i nějaké železo, ale v nižší množství a zároveň tady jakoby na to pozor, neupínejte se na jahody jako zdroj železa, protože to rostlinné železo je pro náš organismus hůře vstřebatelné a zpracovatelné, než třeba to hemové, to znamená živočišné železo. A tady ještě taková odbočka, ještě je fajn a tady se můžeme bavit o těch jahodách za předpokladu, že jíme potraviny bohaté na železo. Tam patří určitě červené maso, maso jako takové, ryby a tak dále, tak je důležité kombinovat ty zdroje železa právě s vitamínem C, aby došlo k dobré vstřebatelnosti. Takže tady ty jahody můžou být super pomocníkem, protože i jahody jsou úžasným zdrojem vitamínu C, stejně jako třeba ten rybíz, angrešt, maliny a tak dále. No a my jsme se vlastně bavili o tom, že obsahují spousty vody, to znamená, že jsou i úžasnou potravinou teď v létě, kdy samozřejmě musíme ten pitný režim hlídat více než v jiném ročním období a ty jahody můžeme tak nějak jako lehce zakomponovat do toho svého příjmu tekutin, protože ony jsou schopné hydratovat náš organismus právě z hlediska toho, že obsahují tolik vody.
1: Evi, ještě se zeptám, kdo má opravdu velkou úrodu, zpracuje, zavaří, promění v marmelády, dopřeje příbuzným a tak dál a ještě spousta zbyde, tak spousta lidí to hází na mrazák, jo? Hmm. Někde jsem slyšel jako, že mražené ovoce 0,0 nic, nebo že už to prostě nemá tu esenci toho zdraví, tak má? Je to zase taková hrůza, jak se občas
2: říká? Fáma, jo, Ráďo, jo. Je to fáma, to mražené ovoce a dokonce i zelenina může být mnohdy prospěšnější než ta čerstva. Hmm? Ale nechci to jako v žádném případě říkat, tak to je, vždycky prostě bude lepší ta mražená. Ne, vždycky ne. Ale u toho mraženého ovoce a zeleniny se vlastně dodržuje skutečnost, že jsou sklizené vlastně v té plné zralosti, čerstvosti a pak rychle zamražené. To znamená, že si i zachovávají veškeré ty benefity, vitamíny a minerály toho čerstvého, zrovna sklizeného ovoce. Zatímco, když si je kupujeme v supermarketu, tak se mnohdy stane to, že se sklízí s velkým časovým rozestupem a ještě to není zralé a ještě to nemá ani tu plnou chuť a ono to potom dozrává až cestou. Takže ta mražená varianta může být mnohdy benefitnější pro náš organismus, než třeba to ovoce koupené v supermarketu.
1: Tak snad jste si z toho vzali alespoň 1, 2, 3, 4, 10 podstatných informací. Stejně jako doufám, že si vezmete za 2 týdny ve stejný čas, kdy si tady dáme dostaveníčko. Bude jaké? Ovocné? Letní?
2: Nechte se překvapit. A pokud se vám po nás bude stýskat, tak klidně zabrouzdejte na podcastové platformy, na Spotify, Apple Podcast nebo kdekoliv jinde. A tam si poslechněte Jeste s rozumem. My jsme tam komplet se všemi díly a dozvíte se spoustu zajímavostí z různých témat a z různých oblastí.
1: A tak se stáň. Krásný den všem.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu Čas.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici na výjezdu z města ve směru na Mošnov u odbočky na Novou Bělou. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku na trase Mutinice-Hodonín. Tady skončilo osobní auto mimo vozovku, i tady zasahují záchranáři. S komplikacemi musíme počítat taky u obce Němčice na Blanensku. Tady na výjezdu na Blansko je dopravní problém a nehoda se řeší taky na Kroměřížsku u obce Bystřice pod Hostýnem na výjezdu na Holešov. Tady osobní auto srazilo srnu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Připravme se na výrazné ochlazení. Moravskoslezský kraj vybudoval v Mošnově nový kruháč. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Stopen. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází studená fronta. Prudce se ochladí a hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty zůstanou u dvacítky. Na horách podle televize LTV Plus ke konci týdne klesnou jenom k 10 stupňům. Z kraje nového týdne už se má znovu oteplit.
3: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní taky průjezd nadrozměrné dopravy, říká mluvčí kraje Nikola Birklenová.
4: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
2: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Školy ve Zlíně procházejí velkou proměnou. Město Zlín o prázdninách dá do jejich oprav bezmála 85 milionů korun. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů.
3: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen. V týmu ligového nováčka bude hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý golman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy sprchne a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v pátek pohybovat od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Co jsi měl dnes k snídani?
6: Kefír a kave.
5: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
6: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj. No.
5: Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
6: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš. No.
5: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, máme 8 minut po 12. hodině a to znamená mimo jiné také to, že od mikrofonu Rádia Čas už zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě skvělá muzika a hity, které milujete, a my se podíváme za chviličku na odpočinek, konkrétně na to, jaké pozitivní vlivy to má na naše tělo, na náš organismus a na to, jak je důležité odpočívat. Tak s námi zůstaňte, teď už posílá muziku.
1: Rádio Čas, hity,

0: Společnost při čtvrtku vám dělá rádio čas a jak jsem slíbil, tak se podíváme na odpočinek, protože co si budeme, odpočinek není lenos. Samozřejmě záleží, jakým způsobem to vezmeme, ale já tady mám jeden zajímavý výzkum, který ukazuje, že dopřát si pravidelně den odpočinku může pomoct snížit dlouhodobý stres, zlepšit náladu, soustředění i regeneraci organismu. No a lidé, kteří si o víkendu skutečně odpočinou, se navíc podle této studie cítí během následujícího dne spokojnější a psychicky lépe. No, já teda nevím, u mě to úplně na 100% nefunguje, protože já jsem docela workaholic a když už mám konečně den volna a strávím ho tím způsobem, že jsem doma, ležím, odpočívám a nic nedělám, tak mám naopak výčitky svědomí a říkám si, že je to škoda dne. Ale tento den mi nevadí takhle trávit v případě, že opravdu škardě, prší, je bouřka nebo něco podobného, tak to si to volno a ten odpočinek rád dopřeju. Tak dejte schválně vědět, jak to máte vy a pište také k našemu tématu. Řešíme, jestli jste měli hodně štěstí na nadřízené v práci. To je téma, kterému se budeme věnovat, teď už ale muzika.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Přijďte v sobotu 25. července zažít den plný napětí a nezapomenutelné podívané na hradě Hukvaldy, který se promění v dějiště velkolepé středově jaké bitvy s více než stovkou účinkujících. Těšit se můžete na strhující bitevní ukázky, dobové ležení, historické zbraně a řemesla i bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.
5: Více na hrad Hukvaldy EU.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se ptáme, jestli jste měli v životě štěstí na hodné nadřízené. A já se čtu komentáře, které píšete aktuálně na Facebook. A většina z vás teda měla. Teďka jenom přemýšlím, jestli je to opravdu upřímné, nebo se bojíte, že šéfové slyší. Každopádně například Jarmila napsala, v první práci byla šéfová i kolektiv super a v té druhé už to bylo horší, ale dalo se to vydržet. Já vždycky říkám, že je to základ mít spokojený kolektiv, protože potom je ta práce jde o něco snáž, co si budeme. Tak dejte vědět vy ostatní, pište na Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. My se podíváme na počasí a prozradím ještě, jakým způsobem soutěžit u nás éteru ještě dnes odpoledne.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno.

0: Tak jako každý den od pondělí do pátku, tak i dnes budeme nadělovat v rámci Megaléta. Rozdáváme lístky a vstupenky na ty nejlepší akce. A pokud jste fanoušci Harryho Pottera stejně jako já, tak vás dneska rozhodně potěším, protože dnes tady pro vás máme dvě vstupenky na exhibici Harryho Pottera, na výstavu, která vás vnese do toho čarodějnického světa. Ta probíhá v Praze až do března, využít tyto vstupenky můžete kdykoliv. No a k tomu, abyste vyhráli, stačí znát výherní větu. My už jsme prozradili první dvě slovíčka, které zní Rádio Čas. To jsou první dvě slova, ale ještě dvě slova chybí, tak poslouchejte naše rádio, budu postupně prozrazovat a jakmile budete mít kompletní tajenku, tak můžete soutěžit.
1: Léto patří zážitkům a na Rádio Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festival

0: stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio
1: Čas. Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
2: Každý den.

Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Za minutku 13. hodina posloucháte Rádio Čas. Slovo si v tuto chvíli bere Honza, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Řekneme si, že česká populace výrazně zestárne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Vážná nehoda se řeší v Ostravě na Plzeňské ulici na výjezdu z města ve směru na Mošnov u odbočky v Nové Bělé. Srazila se tady 2 osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se taky v centru Frýdku Místku na hlavní třídě. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda nákladňáku s osobákem nás potrápí taky v Olomouci v ulici Dobrovského. Záchranáři zasahují i v Kroměříži na křižovatce ulic Usípek a Generála Svobody. Tady se stala vážná nehoda a problémy jsou i na Hodonínsku na trase Mutěnice-Hodonín. Tady skončilo osobní auto mimo vozovku.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Česká populace výrazně zestárne. Ostrava rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a v Krásném Poli. Fotbalisty Zlína čeká v sobotu utkání s Baníkem Ostrava. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko výrazně zestárne. Počet obyvatel starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit 30% populace. Přibude i lidí s demencemi. Náklady na péči vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun.
2: Morava aktuálně.
3: Ostrava letos rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném Poli. Město chce projekty zahájit v srpnu a říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlavkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
3: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek.
2: Rádio Čas, sport.
3: Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s Baníkem Ostrava. Sobotní zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a teplotami do 24. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Co jsi měl dnes k snídani?
6: Kefír a kave.
5: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
6: Ne, je to v pohodě a ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
5: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
6: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, no.
5: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dní odpoledne s Rádem Čas a také se mnou s Mirkem Rašlem. Samozřejmě i z hity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za sportem. Podíváme se na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš, a nabídnu třetí slovíčko do naší tajenky. Takže pokud chcete vyrazit na Harryho Pottera, máte šanci, poslouchejte teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pro vás pozvánku do Havířova, protože už příští týden v úterý 28. července tady bude skvělá show v havířovském skateparku. Můžete si tady užít příjemný den se zkušenými instruktory, můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, můžete si vyzkoušet lozit na lezecké stěně, základy parkouru nebo také střelbu florbálkou na branku s autobrankářem. Součástí bude mimo jiné také parkourová show a to všechno bude doplněno mnou, DJem a moderátorem rádia a Čas. Tak doufám, že se v úterý společně potkáme v havířovském skateparku.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sír Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
6: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
8: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
8: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas.
7: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas, ale my se teďka přesuneme do dnešního rána, protože tak jako každý den, tak i dnes mezi 6 až 9 probíhalo Dobré ráno, Moravo. No a v něm víš, nevíš. Tak pojďme ještě před víkendem ověřit naše znalosti a schválně, jestli byste věděli, co umožňuje systém Movie Tone, protože i o tom byla řeč.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak v roce 1926 filmová společnost Fox Film koupila patent na systém Movie Tone. Co tenhle systém umožňoval?
3: No, první 26, to by mohlo být jakoby první už jakoby zvukové filmy, jako...
4: Jako televizní vysílání,
3: ne? Protože jsou i barevné tóny, tak jako napadlo mi, jako, že první film, no buď to souvisí s barvou filmu, anebo se zvukem.
4: Barva byla až 50.
3: No ty nám řekneš, no řekni.
4: Řekni.
2: Tak buď to byl barevný obraz, nebo to byla 3D projekce, anebo záznam zvuku přímo na film.
4: C-čko, to C-čko to bylo.
3: Yes.
2: Dobrý jste. V roce 2021 v Tokiu byly zahájeny 32. letní olympijské hry, které se původně měly konat v roce 2020, ale z důvodu probíhající pandemie byly o rok přesunuty. No a na této olympiádě v Tokiu získal zlatou medaili také muž, který pochází z Jihlavy, vystudoval truhlařinu. Kdo to byl?
4: Musíš říct, jaké má auto a postavu a pak to známe.
2: Postavu krásnou.
3: Marťo, spíš by nás zajímalo, za jakou disciplínu.
4: No nebo disciplínu, no.
2: Tak disciplína je judo.
3: Krpálek.
2: Lukáš. Ano.
3: Lukáš?
2: Ano. Úžasný. Dnes slaví narozeniny taky britský herec,
4: ano,
2: který se narodil v Londýně. Uh-huh. Natočil filmy jako Švýcarák, Rohy nebo Žena v černém.
3: Čarmary fuk.
4: No, Čarmary fuk, to je.
3: No, tak představitel jako. Harryho Pottera.
2: No.
4: Ale...
3: Daniel?
4: Daniel Radcliffe.
2: Je to tak.
3: Já si myslím, že my jsme udělali jakoby novou verzi, víš, nevíš.
2: No.
3: Lenča mi položí otázku a já napovím Marťovi.
4: To spolupráce musí být.
3: Ano,
4: přesně.
3: A Marťa odpoví Lenči. Ano,
2: ale krásná práce.
3: Máme radní trojuhelník, ano.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: V pátek se můžeme těšit.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: No, co si budeme, venku to dneska sice na léto úplně nevypadá. Každopádně my i tak nadělujeme v rámci Megaléta. Každý všední den si u nás můžete vyhrát lístky na ty nejlepší a nejnašlapanější akce. Tento týden už jsme toho mnoho rozdali, třeba lístky na megakoncert Rádia Čas, na vystoupení Sherlocka Holmese. Také budeme rozdávat vstupy na havířovské slavnosti a dneska tady máme lístky na Harryho Pottera, na výstavu, která probíhá až do 21. března v Praze. No a k tomu, abyste získali tyto lístky, tak musíte zjistit výherní věc. Dvě slova už jsme prozradili a třetím slovem je slovo rozdává, takže pokud soutěžíte, zapište si slovo rozdává a jakmile pošleme do éteru to poslední slovíčko, tak na nic nečekejte a volejte sem k nám do studia 77 66 12 800.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
2: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy, to je trošku divný.
2: Oni to většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba radši vegetariánský.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je ve čtvrtek odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Já už v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Aktuálně se zdržíme ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě bourala dvě auta, nákladní s osobním. Vážná nehoda se stala v Hodoníně u obce Mutinice, právě mezi Hodonínem a Mutinicemi. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku, na místě jsou záchranáři. Záchranáři pak zasahují taky v Kroměříži, na křižovatce ulic Štěchovice a Generála Svobody. A nehoda se řeší i v Kopřivnici na Novojčínsku, na hlavním tahu z Frenštátu do Příbora. Tady bouralo osobní auto, narazilo do plotu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník. Jeden voják zemřel. V Opavě se bude lépe parkovat. Fotbalisty brněnské zbrojovky čeká v sobotu utkání se Spartou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Neštěstí se stalo na 22. základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou. Na místě zasahují záchranáři.
4: Morava aktuálně.
3: V Opavě přibude parkovacích míst. Město od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy. Cílem opatření je sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Kroměříži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, to už nám prozradila z radnice Šárka Kučerová.
5: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
3: Vstup do sousední zámecké zahrady zapsané na seznamu UNESCO zůstane po celou dobu otevřený.
4: Rádio Čas Sport.
3: Fotbalisty brněnské zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s pražskou Spartou. Sobotní zápas má výkop v brněnské Shipex aréně v 8 hodin večer. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Co jsi měl dnes k snídani?
7: Kefír a kave.
6: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
7: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže můj.
6: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
7: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš. No.
6: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rá.

Radio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas.

Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a my dneska řešíme naše šéfy. Ptáme se, jestli jste měli v životě štěstí na hodné nadřízené. Tak nám pište na Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, budeme se tomuto tématu ještě dneska věnovat. Za chviličku dám tip, kam můžete o víkendu vyrazit, ale ještě předtím hity, které milujete.

0: Startuje Holbarok na grilu, celá akce proběhne u Stříbrného jezera v Opavě a vystoupí tady třeba Tři sestry, Ivan Ládek a Benjo Band, Aleš Brichta, Citron a mnoho, mnoho dalších skvělých interpretů, takže rozhodně doporučuju. No a v sobotu 25. července můžete vyrazit také do Letňáku v Orlové na Orlovský gulášfest. Kromě soutěže o nejlepší guláš, dobrého jídla a pití se můžete těšit také na vystoupení kapel Veras Band, Na Gauč, Redstone, Queenways, Jirka Schillinger Revival a Boha program pro děti. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
8: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a my dneska řešíme naše šéfy, ptáme se, jestli jste měli pohodovou práci nebo máte pohodovou práci a jak to tam vypadá s kolegy. A na WhatsApp Rádia Čas mi přišla taková pěkná zpráva od Martina. Napsal, když se nám narodila dcera, tak jsem přišel do práce vyřídit pár věcí, šéf se na mě podíval a řekl mi, co tady děláš, běž domů, práce neuteče. Ten den mě doslova vyhodil z kanceláře a zpětně jsem za to fakt rád. No, to je krásný přístup. Ne vždycky to takhle tak je, tak dejte vědět, vy ostatní klidně posílejte hlasovky 77 66 12 800. Teď počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: S Rádiem Čas. A my samozřejmě dneska budeme ještě nadělovat. Máme tady vstupenky na exhibici Harryho Pottera, která probíhá až do března v Praze. No a díky našemu rádiu tam můžete vyrazit úplně zadarmo, dokonce vzít ještě někoho s sebou. Stačí jen dát dohromady výherní větu. A pokud jste neslyšeli třetí slovíčko, tak já ho dneska ještě jednou připomenu. Tím třetím slovem do naší tajenky je slovo rozdává. Tak si ho zapište. No a já věřím, že ti, kteří se těšíte na Harryho Pottera, máte ho rádi stejně tak třeba jako já, tak se vám to podaří a ty lístky dostanete. Ode mě další muzika a za chviličku nejčerstvější zprávy.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Rádio Čas za 3 minuty 15. hodina a se mnou už je tady Terka, ahoj.
1: Krásné odpoledne.
0: Tedy já se tě zeptám na dnešní téma, my řešíme šéfy, nemusí to být přímo ten náš, ale celkově ty těch šéfů máš víc, nebo měla jsi i v minulosti. Co štěstí, máš na ně, nebo jsi někdy měla nějakého rejpala?
1: No je pravda, že kupovazeme práce, já mám šéfu opravdu velkou spoustu a myslím si, že štěstí jsem v rámci možností měla. Drtivá většina z nich byly opravdu super lidi, super ženské, super chlapy, ale jako našli se tam i tací, které bych určitě s chutí vyměnila na druhou stranu. Myslím si, že kdybych to vzala celkově statisticky, tak jo, dařilo se.
0: Tak to je dobře, ono se říká, výjimka potvrzuje pravidlo, takže vždycky se něco najde. Dejte vědět i vy ostatní, pište na náš Facebook, WhatsApp 77 66 12 800. Teď už ale Honza a informace z dopravy a zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Příbora do Frenštátu pod Radoštěm. V kopřivnické části Vlčovice narazilo osobní auto do plotu. Vážná nehoda se stala v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku. V ulici Šardické tady bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku u obce Mutinice na výjezdu na Hodonín. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku. A problémy jsou taky v Holešově v ulici Palackého. Tady zasahují policisté.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Češi nemají důvěru k pouličním sbírkám. Sportovní areál v Bohumíně má nový orientační systém. Fotbalisty Prostějova čeká zítra utkání s Třincem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Češi jsou nadšenými dárci. Podle nového průzkumu se pozitivně k peněžním darům staví 3/4 obyvatel velkých měst. Pravidelně ale přispívá pouze 16% Čechů. Velkou nedůvěru navíc mají k pouličním sbírkám.
5: Morava aktuálně.
4: Bohumínský sportovní areál Bospor má nový orientační systém. 35 navigačních tabulí nahrazuje 10 let staré ukazatele na hlavních příjezdech do města. Usnadní to cestu turistům, říká mluvčí Jana Končítková.
6: Stále existuje skupina motoristů, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a klasické značení. Právě pro ně zůstává přehledná navigační soustava užitečným vodítkem. A nejde jen o praktickou stránku systému. Modernizace orientačních cedulí zapadá do trendu, kdy řešíme nejen samotný pohyb lidí, ale i čitelnost veřejného prostoru a vnímáme tento projekt jako vizitku našeho areálu.
4: Obyvatelé Vsetína naplánovali 5 projektů ke zvelebení města. V 7. ročníku akce, jejímž smyslem je realizace návrhů občanů, bude radnice rozdělovat 1 000 000 korun. Stejná částka byla i v předchozích letech.
5: Rádio Čas, sport.
4: Fotbalisty Prostějova čeká další utkání. V rámci šance Národní ligy se zítra utkají s týmem FK Třinec. Zítřejší zápas se hraje o 18 hodin v Prostějově na stadionu za místním nádražím. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy nás potrápí přeháníky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Co jsi měl dnes k snídani?
8: Kefír a kave.
7: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
8: Ne, ne, je to v pohodě a ten zbytek přijde asi v podvečer, takže...
7: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informaci.
8: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, no.
7: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Rádio Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Na rádiu Čas právě dohrál hit Wrecking Ball, který, když se psal rok 2013, Miley Cyrus vydala a všechny tím pořádně pobouřila, protože se tam houpala nahá na té kouli demoliční, zároveň olizovala kladivo. Nicméně jedna věc zůstává stejná stále po celou dobu její kariéry, ten neuvěřitelný hlas a nádherné písně. Musím říct, že zrovna minulý rok byl teda pro Miley v rámci hudby velmi, velmi plodný, protože kromě toho, že vydala album Something Beautiful, které mělo mnohé úspěchy, tak zároveň byl také vydán její song Dream as One, který naspívala pro filmový snímek Avatar Oheň a popel, který jsme už mohli v minulém roce vidět i v kině. Zároveň se na konci minulého roku také zasnoubila se svým 4letým přítelem Maxem Morandem, a to teď vyznělo blbě, samozřejmě mu nejsou 4 roky, ale jsou spolu 4 roky, přičemž zatím to vypadá, že se pomalu, ale jistě chystá i svatba. No a v neposlední řadě tento rok samozřejmě přišel velký boom, a to byl návrat k Haně Montaně s takovým tím posledním dílem plným nostalgie. Klidně mi napište, pokud jste to viděli, jaké to na vás hodilo pocity. Mně se to moc líbilo. No a my pokračujeme v muzice.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte Radio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. Myslím, že tenhle song se perfektně hodí aktuálně k počasí, které máme minimálně teda v Ostravě, protože nám tady hřmí, bouří a do toho se snášejí z nebe kapky. Nicméně nebojte, o víkendu by to mělo být výrazně příjemnější, tam si užijeme více sluníčka. No a když už jsme u příjemných věcí, tak si pojďme říct, že máme mezi našimi českými celebritami svatbu dlouholetého páru, kterým je Jakub Prachař a Sára Sandeva. Upřímně řečeno, vypadali velice hezky, sice těch fotek zatím máme jenom málo, nicméně vypadalo to jako krásná akce. Byl tam třeba Matěj Rupert, Ondra Brzo Bohatý, Aneta Wignerová s Petrem Kolečkem nebo Dickovi manžele. Zároveň se všechno odehrávalo na krásném zámečku, který je známý i díky pořadu Peče celá země, tedy Bon Repos. No a my už se samozřejmě těšíme na to, až uvidíme ty svatební fotky se vším všudy, protože na tom následném mejdanu už byly oba dva v černé, tak samozřejmě všechny diváky, posluchače zajímá, zdali se rozhodli, že i přímo na obřad se rozhodnou pro tu nevšední černou barvu, to se ale asi dozvíme až posléze.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Přijďte v sobotu 25. července zažít den plný napětí a nezapomenutelné podívané na hradě Hukvaldy, který se promění v dějiště velkolepé středověké bitvy s více než stovkou účinkujících. Těšit se můžete na strhující bitevní ukázky, dobové ležení, historické zbraně a řemesla i bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.
2: Více na hrad Hukvaldy EU.
4: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Úžasná zpěvačka, tanečnice, akrobatka a rebelka Pink, která mimochodem v letošním roce prožívala docela krušné chvíle, protože na začátku roku musela podstoupit operaci krční páteře, no a hned následovně potom moderovala předávání cen Tony Awards, takže neměla to úplně jednoduché, nicméně naštěstí ta operace dopadla dobře, protože co si budem nalhávat, přeci jenom ona zrovna opravdu na veškerých koncertech předvádí neuvěřitelné akrobatické výkony a myslím si, že i pro ní samotná to by bylo nepředstavitelné, že by najednou musela zpívat čistě ve stoje nebo v sedě a nehýbat se u toho, nedávat do toho těch svých 100%, tak naštěstí ta rekonvalescence proběhla dobře, no a v tuto chvíli už se opět věnuje všem možným vystoupením, které má ve zvyku. Vy mi klidně napište, jestli si ujíždíte na téhle zpěvačce, protože já už od své puberty velmi, no a teď se společně pojďme podívat na to, zda i následující den bude natolik upršený jako ten dnešní.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se můžeme těšit

Rádio Čas. This is a mission impossible. Ty, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové čtvrteční odpoledne. No a podíváme se na chviličku do USA, konkrétně na porodnost, protože tam se spousta věcí změnilo a nejenom, že se stávají ženy maminkami čím dál tím v pozdějším věku, ale krásně se ukazuje, že čím více klesá počet narozených dětí u dívek mladších 20 let, tak tím více naopak roste počet narozených dětí u žen, kterým je více než 40. A krásně se nám to takhle jako proměňuje. Uvidíme, zdali to dorazí i k nám, protože ve většině případů, co se odehraje v USA, tak postupně potom dorazí i do Evropy, potažmo právě k nám. Takže necháme se překvapit. Je pravda, že i u nás v České republice vidíme jednoznačně nárůst toho, že rodí ženy ve vyšším věku, ale právě v rámci toho USA si představte, že se to tam zvýšilo dokonce o 193%, za to, co naopak u těch mladých žen kleslo rodičovství a prvorozenství už o 73%. No tak uvidíme, jak se to posune do budoucích let.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospotřebitel.

0: Radio Just. Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: James Hetfield, Metallica, Nothing Else Matters, to jsou prostě ty úžasné hity, jako je tenhle, které se nikdy neoposlouchají. My už máme dneska spoustu odpovědí na našem Facebooku Rádia Čas, kde dneska řešíme, jestli jste v životě měli štěstí na hodné nadřízené, zdali vaši šéfové a šéfky opravdu stály za to, anebo to bylo naopak utrpení. Napište nám to na našem Facebooku Rádia Čas a my se na to v následující hodince určitě podíváme. A já jsem upřímně zvědavá, jaká bude statistika, jestli je tam spíše zkušenost s těmi hodnými šéfy, či nikoliv.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vážná nehoda se stala na Frýdecko-Místecku na trase Staříč-Chlebovice. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Jezdí se tady kvadlově pouze v jednom jízdním pruhu. S komplikacemi musíme počítat taky v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku v ulici Šardické. I tady bourala dvě osobní auta, i tahle nehoda je bohužel se zraněním. A pozor si musíme dávat i v Holešově v ulici Palackého, i tady je bouračka.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden voják zemřel. Moravskoslezský kraj vybudoval u Mošnova nový kruháč. Fotbalisty Zlína čeká v sobotu utkání s Baníkem Ostrava. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Neštěstí se stalo na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě zasahují záchranáři.
4: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní taky průjezd nadrozměrné dopravy, říká mluvčí kraje Nikola Birklenová.
5: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
3: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Brno znovu pronajme prostory v muzejce. Jde o bývalou řemeslnou pekárnu v Berglově paláci na Moravském náměstí. Využití prostorů bránily spory s bývalým nájemcem. Město tu vedlo 3 spory. Mimo jiné požadovalo vyklizení prostor.
4: Rádio Čas, sport.
3: Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s Baníkem Ostrava. Sobotní zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Zítře bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami od 19 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Co jsi měl dnes k snídani?
7: Kefír a kave.
6: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
7: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
6: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
7: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš. No.
6: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a my už za malou chvíli budeme opět nadělovat, protože ve chvíli, kdy se ozve jingle Megaléto Rádia Čas, tak to znamená, že rychle vytáčejte naše číslo a ten, kdo se mi dovolá jako první a řekne celou naší větu, ten získává krásné ceny. Dneska se jedná o něco, co jistě potěší všechny milovníky Harryho Pottera, mezi které se teda rozhodně řadím i já, jelikož hrajeme o dva vstupy na Harry Potter The Exhibition Flexi, tedy interaktivní výstavu, a myslím si, že z toho, co jsem viděla na jejich stránkách, vypadá to naprosto úžasně, takže o to rozhodně zájem máte. No a teď nás zajímá to nejdůležitější, jaké bude poslední čtvrté slůvko naší věty, kterou tady dneska opakujeme. No a já prozradím, že to čtvrté slůvko je radost. Je to radost, no a teď jenom doufám, že jste poctivě poslouchali během celého dne, abyste se dozvěděli ty předchozí. No a zase, abych ukázala, že jsem jako kámoš, tak si prozradíme i to první, které zní rádio. Takže první je rádio, poslední je radost a ten, kdo pozorně poslouchal, tak zná i ty dvě prostřední a tím pádem už jenom dávejte pozor, kdy se ozve jingle a volejte.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a nadchází moje oblíbená chvíle, kdy se nám do studia dovolal první posluchač, který zareagoval na jingle. No a tím posluchačem je Petr. Petr, zdravím tě, Peťo.
1: Ahoj.
0: Tak mi řekni, poslouchal jsi dneska Rádio Čas?
1: Ano.
0: Výborně. A poslouchal jsi poctivě celý den?
1: Celý den.
0: Nádhera. Tak to má být. No ale teď ještě uvidíme, až dojde na lámání chleba, jestli je to pravda. Takže mě zajímá, jak zní celá věta.
1: Rádio Čas rozdává radost.
0: Paráda. No tak očividně je poctivě Petr skutečně poslouchal. Odkud voláš, Peťo?
1: Velký věst.
0: Super, tak zdravíme tam všechny. No a já jenom připomenu, že díky tomu vyhráváš krásnou cenu a to je lístky, respektive dvě vstupenky na Harry Potter Exhibition. Máš rád Harryho Pottera, sleduješ ho?
1: Ano, ano, ano.
0: Takže další z nás, fanoušku, který je třeba tvůj nejoblíbenější díl?
1: Kámen mudrců.
0: Kámen mudrců, tak to jo. Já úplně nejvíce preferuji asi Ohnivý pohár, ale všechny stojí za to, o tom žádná. Už jsi někdy byl na nějaké výstavě Harryho Pottera?
1: Nebyl právě.
0: No tak super, tak bude premiéra, tak držím palce, ať se to co nejvíce líbí. Poslední otázka, víš už koho vezmeš sebou?
1: No asi děti.
0: Taky budou fanoušci, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: No super, moc si to užijte a já se s tebou loučím, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: No tak dneska už máme rozdáno a mně je úplně jasné, že spoustu z vás říká, ty brďo, taky bych chtěl a nebojte se, zítra opět budeme soutěžit, opět tady máme krásné ceny, no a konkrétně zítra se bude hrát, prosím pěkně, o vstup na Havířovské slavnosti, který bude opravdu stát za to, protože dneškem se potvrdilo, že tam bude i Rita Ora, což je naprosto úžasná zpráva, takže pokud byste chtěli vyhrát vstupenky, opět poslouchejte náš program celý od rána až do odpoledne, protože v každé té pasáži, kde je jiný moderátor, se dozvíte to dané slůvko. No a dohromady, když dáte 4slovnou větu, tak lístky jsou vaše.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Přijďte v sobotu 25. července zažít den plný napětí a nezapomenutelné podívané na hradě Hukvaldy, který se promění v dějiště velkolepé středověké bitvy s více než stovkou účinkujících. Těšit se můžete na strhující bitevní ukázky, dobové ležení, historické zbraně a řemesla i bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.
5: Více na hrad Hukvaldy EU.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ty, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Posloucháte Rádio Čas, to byla skupina Hodiny s písní souhvězdí. No a my se jdeme přesunout na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska zjišťujeme, jací byli vaši šéfové a šéfky. Měli jste v životě na své nadřízené štěstí, a nebo to byla opravdu velká smůla? Já se dívám, že odpovědi jsou tady různorodé, mám pocit, že maličko převažují spíše ty negativní. Máme tady třeba Sylvie, která píše, většinou ne, mám smůlu v tomto směru. K ní se přidává i Hana, která píše, bohužel neměla z poslední práce před 2 lety jsem odešla kvůli šikaně, no dokonce, ale máme tady samozřejmě i ty ty jinačí z druhé stránky odpovědi, jako například Eva, která píše, měla jsem štěstí celkově na zaměstnání, ať nadřízené nebo podřízené kolegy, ale v těch zaměstnání jsem moc nevyměnila, jen 4. No tak i to je si myslím docela dobrá statistika. No a v neposlední řadě tady máme Didy, která píše, já pracuji u jednoho zaměstnavatele již 24. rokem. Tomu za vše. Přesně, to je nádhera. Když prostě není důvod odcházet, měnit práci, ale prostě jenom užíváte, že to všechno funguje tak, jak má. Vy nám určitě napište, jaká je v tomto ohledu vaše zkušenost.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Pátek.

0: od 19 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Skupina Mandražena v Náchráry a Čas. Já jsem se zrovna teďkom dívala na záznam některých vystoupení ze světového šampionátu ve fotbale, kde vystupovaly samozřejmě velké světové hvězdy. Mezi úplně ty největší patřila Madonna, Shakira, BTS, ale mezi vzácnými hosty byl také Justin Bieber, Mapeti, ta jejich show, ta je mimochodem výborná, no a také fotbalové legendy Ronaldo a Ronaldinho. Takže věřím, že to muselo být úplně neuvěřitelné být tam na místě a sledovat to. Hned se k tomu připojili různé články, které přesně zmiňovaly, jak Justin ve 12 letech začínal někde na ulici hrát na kytaru, vybrnkávat a jak se celý ten jeho příběh krásně nesl, protože on vyloženě není z žádné bohaté rodiny, on je z rodiny učitelů, ale všimli si ho Justin Timberlake a Usher, on potom s Usherem podepsal smlouvu, no a pak už to znáte, jelo to od hitu Baby, One Time, až po takové ty úplně světové hity dnešní doby. Já si myslím, že on udělal obrovský pokrok, protože v posledních letech to vypadalo, že opravdu už vydávat hudbu nebude vůbec, byl na tom velmi špatně z hlediska psychického zdraví, ale snad letošní rok v rámci jeho vystoupení na Coachella i na FIFA značí, že už se dal dokupy, no a že bude jeho hudební kariéra spokojeně pokračovat.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.

Radio Čas. Radio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas. Radio Čas.

0: Ladit Radio Čas, my už si za malou chvíli dáme zprávy a také čerstvé informace ze silnic s Honzou Gavelčíkem. Máme aktuálně minutu po 5:23, což mi došlo, že máme vlastně výročí toho, kdy nás opustila naprosto úžasná zpěvačka Amy Winehouse. No a my se na ní v té následující hodince určitě podíváme, připomeneme si ji, teď ale jdeme na ty zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Problémy jsou v Opavě mezi dvěma kruháči na výjezdu na Ostravu a na výjezdu na Hlučín bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší ve Staříči u Frýdku Místku na výjezdu na Chlebovice. I tady bourali dva osobáky, nehoda je se zraněním. Zdržíme se taky na dálnici D48 na trase Novíčín Bělotín. U Polomy stojí pro defekt odstavené osobní auto. Překážka je taky na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni Tlumačova stojí odstavené nákladní auto. A pozor, si musíme stále dávat taky v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku v ulici Šardické. Tady bourala dvě osobní auta.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Připravme se na výrazné ochlazení. Frýdek Místek vydraží automobilové vraky. Fotbalisté Kroměříže zítra přivítají Táborsko. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází studená fronta. Ke konci týdne se prudce ochladí a hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty zůstanou u dvacítky. Na horách podle televize LTV Plus klesnou jenom k 10 stupňům. Z kraje nového týdne už se má znovu oteplit.
5: Morava aktuál.
6: Frýdek Místek bude dražit 6 automobilových vraků. Jde o vozy na odstavném parkovišti. Město dražbu chystá na pondělí 27. července. Jde o vozy, které už byly z ulic odtaženy a nikdo se k nim nehlásí. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: V plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocnění pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
6: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou dvě oddělení s kapacitou 80 lůžek.
5: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s týmem FC Táborsko. Zítřejší zápas se hraje na kroměřížském stadionu Jošky Silného od 18 hodin. A zítře bude u nás na Moravě a ve Slezsku podle meteorologů polojasný až oblačný, místy s přeháníkami a nejvyšší teploty se mají pohybovat do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Co jsi měl dnes k snídani?
9: Kefír a kave.
8: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
9: Ne, je to v pohodě a ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
8: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
9: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, no.
8: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
5: Rádio Čas.
10: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

sněhobílé opičí miminko, který mu se říká Tano, což teda je svahilsky pátý, takové jméno dostal při křtu. Tahle nádherná opička tam baví diváky a všichni jsou z ní úplně nadšení. Narodil se v květnu a opravdu se od něj nedají odtrhnout oči. Mimochodem, to sněhobílé zabarvení bude jenom do určité doby, potom se zbarví do šedočerna, takže pokud byste ho chtěli stihnout, určitě doporučuji dorazit tam co nejdříve. No a samozřejmě musíme se také přesunout do naší ostravské zoologické zahrady, kde po 11 letech slaví velký úspěch, protože se narodilo mládě žirafy. A to si myslím, že je opravdu jedno z těch nejoblíbenějších zvířat celkově. Ti sloni žirafy to táhne ve většině případů nejvíce. Takže pokud chcete mláďátko vidět, tak doražte, protože už teď se pohybuje i ve výběhu. Radio Čas.

0: Shape of you.
1: Posloucháte Radio Čas, no a kdo pravidelně posloucháme vysílání, tak ví, že já tady ráda občas zmiňuji nějaké výjimečné osobnosti z Česka, protože si myslím, že jich tady máme opravdu velké množství, a to nejenom skrze kulturu a sport, ale například i mezi cukráři. Konkrétně jednou z nejvýraznějších osobností v rámci současné české cukrařiny je Lucie Charvátová, což je dáma, která kdysi sice pracovala v zoologické zahradě u jedovatých hadů a krokodýlů, ale jednoho dne viděla americký pořad o uměleckých dortech. No a taky to chytlo, že se do toho pustila sama a v současné chvíli vyhrává v rámci mnoha různých soutěží po celém světě. Dorty vyloženě mění v umění. Já se pokusím popsat, co tady před sebou vidím. Jsou to dorty, které vypadají jako různé hororové postavičky nebo třeba absolutně autenticky stvárněná zvířata. Nepoznali byste, že se jedná o dort, a vyloženě já, když se na to dívám, tak si říkám, to je snad škoda sníst, protože jsou to nádherné umělecké výtvory. Mimo to tam máte různé fantasy postavičky a všechno je to propracované do absolutního detailu. Nebo třeba takový jezevčík, kde byste měli pocit, že to není figurka, ale doslova živý tvor. Určitě doporučuji mrknout se na výtvory Lucie Charvátové. No a velká podpora, protože ve světě nám dělá krásné jméno.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas a já doufám, že si užíváte pohodové čtvrteční odpoledne. No a ráda bych připomněla, že i zítra budeme soutěžit opět s naším megalétem Radia Čas, protože pojďme si říct na rovinu, máme tam opravdu nádherné ceny. Dneska to bylo například o 2 vstupenky na Harryho Pottera, které si odnesl Petr, nicméně zítra se bude soutěžit o 2 vstupenky na Havířovské slavnosti, kde letos přijede Rita Ora, takže to bude opravdu slavení ve velkém. Mimochodem, ona do České republiky přijede úplně poprvé. Já se přiznám, že její hudbu absolutně miluju, i ty klipy jsou vynikající, takže pokud máte chuť, určitě bych už teď mrkla na lístky a nebo pozorně poslouchala zítra naše vysílání, protože v každé té části s jiným moderátorem se dozvíte jedno slovo a ten, kdo mi po zaznění džinglu zavolá jako první zítra odpoledne a zase mi řekne všechny 4 slova z té věty, tak ten zvítězí a dostane 2 vstupenky na tuhle akci, která rozhodně stojí za to.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Pátek.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas a pokud máte volnou chvíli, zastavte se na našem Facebooku, kde dneska zjišťujeme, zdali jste měli štěstí na své nadřízené. Byli vaši šéfové a šéfky kamaráčtí, skvělí, podporující, a nebo to byla spíše tragédie. No tak máme tady třeba Silvu, která píše, většinou ne, mám smůlu v tomto směru. Naopak třeba Didi říká, já pracuji u jednoho zaměstnavatele již 24. rokem a to mluví za vše. Tak je pravda, že to už je opravdu velká věrnost vůči práci a znamená to, že se tam musí cítit opravdu dobře. Pak tady máme třeba Jarmilu, která píše, v první práci byla šéfová i kolektiv super a v té druhé už to bylo horší, ale dalo se to vydržet. No tak napište, jaká je vaše zkušenost. Já vzhledem ku povaze své práce jsem šéfů měla opravdu velké množství a šéfek taktéž. Musím říct, že drtivá většina z nich byly opravdu skvělí. Jasně, vždycky se najde nějaká ta výjimka potvrzující pravidlo, ale celkově musím říct, že rozhodně jsem spokojená.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem?
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 80.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Máme vlak.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, užijte si zbytek čtvrtečního dne, no a těšit se na vás budu zase při pátku po třetí hodině. Tak se mějte úžasně a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Sherlocka Holmesa, Harryho Pottera, havířovské slavnosti a nějakou další pecku?
0: Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Radiočas.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stále jsou problémy v Opavě na spojnici mezi dvěma kruháči na výjezdu na Ostravu a na výjezdu na Hlučín. Tady bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na trase Nový Čín Bělotín na dálnici D48. U Polomy stojí odstavené osobní auto a překážka je taky na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni Tlumačova stojí odstavený nákladák.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česká populace výrazně zestárne. V Krnově pokračuje odstraňování povodňových škod. Fotbalisty Prostějova zítra čeká utkání s Třincem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko výrazně zestárne. Počet obyvatel starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit 30% populace. Přibude i lidí s demencemi. Náklady na péči vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun.
0: Morava aktuál.
6: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova vozovky na Poštovní ulici v části Chomíš. Skončit by měla z kraje Října. Dokončená už je oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. V Kroměříži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, to už nám prozradila z radnice Šárka Kučerová.
7: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Součástí zázemí bude občerstvení i terasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
6: Vstup do sousední zámecké zahrady zapsané na seznamu UNESCO zůstane po celou dobu otevřený.
0: Rádio Čas Sport.
6: Fotbalisty Prostějova čeká další utkání. V rámci šance Národní ligy se zítra utkají s týmem FK Třinec. Zítřejší zápas se hraje o 18 hodin v Prostějově na stadionu za místním nádražím. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a teplotami do 24. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje čtvrteční podvečer na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Co jsi měl dnes k snídani?
9: Kefír a kave.
8: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
9: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
8: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
9: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš. No.
8: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
10: Ženy v čase. Styl. Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
8: a Lenka.
10: No a to dnešní téma je velmi pohodové, pohodlné, radostné, protože budeme řešit oázu klidu a bezpečí, to znamená náš domov. I to, v čem se doma cítíme nejlíp. A já teda hlasuju za tepláky, co ty, Leni?
8: Já nosím jenom tepláky. Já musím říct, že jsem se stala v poslední době největší faninkou tepláků. Mm-hmm. Já bych je nosila i ven, dokonce si myslím, že je to nejlepší oděv na cestování. Když vás čeká třeba dlouhá cesta nebo nějaký dlouhý let, tak já už si to bez tepláku nedokážu vůbec představit. A podle mě je to v podstatě nejlepší vynález moderní doby.
10: Leni, já si to myslím taky. A tak jako jsem mikinová queen, tak jsem i tepláková queen. A nejraději bych v těch teplácích byla 24/7. A jenom taková drobná vsuvka, ono i třeba když teď slavíme Vánoce, naštěstí je slavíme mimo repliku a v takovém jako komfortním a domácím prostředí, tak si cíleně oblékáme na Vánoce, na ten štědrý večer k tomu jídlu, si oblíkáme tepláky a je nám skvostně.
8: Já to taky miluju, no ale doufám, že teda neděláme nějaký módní přešlap a to nám prozradí naše módní guru Peťa Kasalová.
11: Pojďme si říct, že v dnešní době se nosí všechno, ale opravdu všechno. A je jenom na každém z nás, čemu dáme přednost. Já osobně mám tepláky, mikiny, spojený tak nějak se sportem, sportovními aktivitami, s volnočasovými aktivitami. Pokud ale někomu tepláky vyhovují po celý den, tak ať je klidně nosí, jenom teda zvažme, kam v těch teplákách půjdeme, protože pořád je to prostě volnočasový oděv. Určitě se nehodí do divadla, nehodí se ani do práce a ani na žádnou společenskou událost. Ale říkám, nosí se opravdu všechno, takže jestli se vám líbí tepláky, sako a podpatky, já vám to nezakazuju.
8: Mně se to líbí moc. Mimochodem tepláky pochází z Francie, takže to je kolébka módy.
10: No právě, všechno, co je francouzské, je stylové, tudíž právě jsme si oficiálně schválili tepláky, tepláky do každé rodiny, tepláky do každé práce a užívejte si to pohodlí.
0: Ženy v čase

0: Pohodový den, ladíte Radio Čas, no a taky pořád Ženy v čase. A my jsme velmi rádi, že k vám v podstatě chodíme takhle pravidelně na návštěvy. Nejenom do rádia, možná do autorádia, ale hlavně k vám domů. Protože právě teplo domova, to je to téma, které teď jdeme probrat. Tak Evi, co ty považuješ za teplo domova?
1: Leni, já prostě miluju náš byt. Já ho zbožňuju. A je to pro mě ta oáza klidu, bezpečí a pohody. A mimochodem, teď natáčíme v letním čase a já si přiznám, že když jsme se před 4 lety stěhovali, tak jsme si pořídili klimatizaci. To pro mě bylo to fakt jako must have a přesto vlak nejede. Jsem dospělá žena a tohle jsem si vždycky přála. Takže ano, investovali jsme do klimatizace a já si teď neskonale užívám ten pocit, když je venku horko, já přijdu, otevřu ten byt, je tam ten závan chladu, voní to eukalyptem a je to prostě ta oáza klidu a bezpečí. Miluju svůj byt, miluju náš domov, miluju ten pocit, že jsem tam sama sebou a že je mi tam hezky.
0: Ty jsi vlastně popsala úplně všechno, po čem toužím já. Protože já mám zase obrácenou zkušenost, jaké to je, když ten domov nefunguje. A to je něco, přátelé, co jsem teď zjistila, že je úplně stěžejní a zásadní, protože když nemáte místo, kam se vracíte v podstatě rádi, a kde si neodpočinete a kde prostě

0: to úplně nefunguje, ten prostor, to prostředí, tak v tu chvíli je to všechno okolo ouvej, ouvej.
1: Lení, já tomu absolutně věřím, protože i ve chvíli, kdy něco prožívám, třeba něco náročného, nebo je toho v práci hodně, přes příliš věmu, povinností, tak já se prostě těším do toho klidného prostředí domova, kde cítím právě ten pocit bezpečí a neumím si ani představit, že by to mohlo být jinak. A zároveň si myslím, že je to něco, co může prožívat spousta lidí, protože ten náš pocit bezpečí ovlivňují samozřejmě i lidé, se kterými žijeme, i to, čím se obklopujeme. To, jak dalece, ačkoliv to nemáme téměř nikdo rádi, jak dalece uklízíme, protože i ten pořádek ovlivňuje to, jak se budeme cítit, když vejdeme domů. Takže nemyslím si, že jsi jediná, která tohle prožívá, ačkoliv vlastně všechno ostatní máš v pořádku, tak ta energie je strašně zásadní.
0: Energie toho místa.
1: Mm-hmm. A vlastně výzkumy ukazují, že lidé dokážou během několika minut rozpoznat, zda se v prostoru cítí bezpečně. Náš mozek totiž neustále vyhodnocuje světlo, zvuky, vůně i právě to uspořádání prostředí, což souvisí s tím úklidem. A ten pocit útulnosti vlastně není jenom nějaká estetika, ale je to skutečná biologická reakce našeho nervového systému.
0: Mimochodem mám také zkušenost takovou, ale to je spíš asi taková moje představa o domově, že já moc nemusím hodně věcí. Mm-hmm. Že čím méně věcí v tom prostoru je, já mám ráda velké prostory, ale čisté, bez nábytku třeba i jenom fakt s minimem čehokoliv, tak to je něco, co mě hodně uklidňuje. A třeba i ta zaskládanost těmi věcmi si myslím, že je něco, co může utvářet právě ten pocit bezpečí a pocit toho domova.
1: Lení, mám to úplně stejně a evidentně jsme nějak úplně přirozeně došli k aktuálnímu trendu minimalismu, který vlastně na tom staví. A že vlastně i ty věci, kterými se obklopujeme, nás vlastně neskonale svazují. Protože je to samozřejmě i ta péče o ně, i potom ten pocit přehlcení, i ten samotný úklid a pořádek, který v minimalistickém prostoru bude probíhat jednodušeji, efektivněji, zkrátka to obklopování se přemírou věcí je teda z mého úhlu pohledu na škodu.
0: Vlastně stačí jenom takový gauč a rádio, ze kterého vám jedou Ženy v čase.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Všude dobře, doma nejlíp. Tak to je možná jedno z nejznámějších českých přísloví. A možná nám věkem dává i stále větší smysl a chápeme, co ty naše babičky a možná i dědečci, prababičky a pradědečci tím mysleli.
2: No ale otázkou taky je, kde se cítíme doma, protože to doma nejlíp nemusí být jenom místní záležitost, že to je třeba ten byt nebo to město, kde bydlíme, ale třeba i místa, která nám dělají totálně dobře. Já mám pocit, že patřím třeba, když přijedu do Prahy, tak tam se cítím jako doma, nebo do Thajska, tam jsem si říkala, to bych chtěl nějakou chajdaloupku prostě u moře a podobně. Takže ten pocit domova může být klidně i takhle místně, že prostě cítíme vnitř, že tam patříme. Evi, máš to třeba taky tak na některých místech?
1: Mám to úplně stejně a zároveň, Leni, nevím, jestli jsi zažila někdy ten pocit, že přijedeš na nové místo a máš pocit, jako bys tam už byla. Jako bys to tam znala, jako bys tam patřila, jako bys znala veškeré návyky, rituály, energii, že zkrátka tady patřím.
2: Mě to dělá úplně takový překlik. Přesně jak ty to popisuješ, tak úplně v tom těle se něco změní a najednou jo, dobrý, tady se vyznám, to je fajn. A nejlepší je, když tenhle pocit, že to s vámi takhle mává, jo, vím, je to super, je to skvělý, tak máte i u sebe doma, ve vašem bytě, domě nebo kdekoliv bydlíte a dokonce ani to není vázané na ty cihly.
1: Není to vázané na ty cihly, protože psychologové rozlišují mezi pojmy house a home. Zatímco house je ano, ta stavba z těch cihel, tak home je emocionální pocit bezpečí, přijetí a sounáležitosti. Ten pocit tady patřím, tady je mi dobře. A právě ten pocit domova má neskonale významný vliv na psychickou pohodu i právě na odolnost vůči stresu. Protože tam je přesně ta bezpečná zóna, ve které my se můžeme takzvaně zazdrojovat, tam můžeme vypnout, tam můžeme být prostě bezpečně své, autentické, takové, jaké jsme. A přesně to je ta chvíle, kdy se ten mozek a celé naše tělo přepíná do toho takzvaného parasympatiku. To znamená odpočinek, regenerace, dobíjení sil a baterek. Zatímco ve chvíli, kdy jsme vlastně v tom prostředí, kde nám není dobře, ten mozek je, vlastně má ty výstražné anténky, všude skenuje to prostředí, skenuje zvuky, energie, pachy, úplně všechno, tak stále naše tělo je nastaveno v tom procesu bojuj. A to je ten sympatikus. Takže se vůbec nepřepne do té regenerační fáze a i když přijdeme domů, tam, kde nám není dobře, tak to tělo vlastně pořád bojuje, nepřepíná a neregeneruje.
2: A je to tak, musím říct, že právě teď mám osobní autentickou zkušenost, že to tak je a fakt s tím neuděláte vůbec nic a je potřeba si ten domov definovat trošku jinak, než jenom těmi cihlami. Mimochodem, ten pocit domova můžou být ale podle mě i lidé, protože když řeknu babička a nedělní oběd u babičky, tak myslím, že většina z nás okamžitě přepíná do parasympatiku.
1: A my se přiznáme, že dneska natáčíme s domácí mrmíkovou bublaninou mojí maminky, která je s takovou tou poctivou posypkou. Takže my si ten pocit bezpečí vytváříme i při natáčení Žen v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. V úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Jste naladěni na tu správnou vlnu Rádia Čas a posloucháte Ženy v čase. A právě v těchto letních červencových dnech začíná období lva, tedy období, kde můžeme být vidět, období slunce, no a spousty dalších věcí, které nám osvětlí Evička, protože ona je na to úplně mistr.
2: Ano, v těchto letních časech začíná období lva. A to bude trvat vlastně až do 22. srpna. A ať už teda astrologii bereme vážně, nebo spíš jako takovou zajímavou symboliku, legendu a pohádku, tak jedno je jisté, a to, že málo které znamení je tak silně spojeno právě se sluncem, s energií a pozor, s odvahou být vidět. Vidět a slyšet. A samozřejmě to není náhoda, že to období lva přichází uprostřed léta, protože právě příroda je na vrcholu své síly, ovoce dozrává a všechno kolem nás tak jako by říkalo, podívej se, co vyrostlo, podívej se, co se podařilo, podívej se, co já mám. Prostě je to o tom koukat, být vidět a být si toho vědom. A já to mám ráda, protože i s tímhle obdobím se samozřejmě pojí nějaká bohyně, žena, bohyně. A tady zrovna v tomhle případě ve starověkém Egyptě byla s energií lva spojována bohyně Sachmet. A ta byla považována za jednu z nejmocnějších bohyň vůbec. Byla právě zobrazována s hlavou lvice a představovala sílu, ochranu, vášeň, což je taky pro lvy velmi specifické, ale taky transformaci.
1: Takže v těchto dnech byste v podstatě mohli nebo měli pociťovat velký příval sebevědomí, tvořivosti, radosti ze života, hravosti a také odvahy být sami sebou. A to si myslím, že je pro ženy úplně stěžejní, protože já, když jsem tohle téma četla, tak mě na konci zaujaly otázky, které si tam Evy napsala. A ty se mnou teda hodně zacloumaly, protože někdy v tom běžném dni nemáme úplně prostor se zastavit a zeptat se třeba, jaké by to bylo, kdyby to bylo jinak. Co by se dělo, kdyby? A tyhle otázky jsou prostě krásné.
2: Právě ono, to období lva nás má naučit nebo si právě položit ty klíčové otázky. Kolikrát jsme v životě zlehčovali náš úspěch nebo něco, co se nám opravdu podařilo. Něco, v čem jsme opravdu hodně dobré, ale vlastně máme potřebu to tak jako zamést pod koberec. Když nám ještě třeba někdo dá ten kompliment a řekne, tyjo, dobrá práce, ale prosím tě, to nestojí za řeč. Ale stojí. Stojí to za řeč, protože se nám něco skvělého podařilo. A kolikrát jsme vlastně raději mlčeli, abychom nepůsobili příliš sebevědomě. Nebo kolikrát jsme čekali na svolení, abychom mohli být vidět. Takže tohle nám má vlastně předat to období lva, že máme právo tvořit, že máme právo říct svůj názor a máme právo zářit.
1: Tak milé ženy, klidně se teď na chvilku zasněte a jenom tak pro sebe si můžete odpovědět na důležitou otázku, a to je, co byste udělali, kdybyste se nebáli být vidět.
0: Ženy v čase?

0: čase. Mindset.
1: Setkali jste se někdy v životě s tím, že vám někdo řekl, že ty úplně koukáš do blba?
2: Jo.
1: Ano, mně se to, Leni, taky stávalo velmi často, zejména v dětství. Pak jsem si to bohužel začala více hlídat, protože jsem pochopila, že to asi není úplně žádoucí proces, který bych měla dělat a ze který bych byla pochválena. A tak jsem s tady tímhle vypínáním a sněním buď to přestala, anebo si ho schovávala někam domů. Takže ty máš taky tu zkušenost, jo?
2: Ale úplně, vždycky, když jsem na chvilku vypla, že to ti vypne, tak i ten obličej, to tělo, prostě koukáš jen tak, nic se neděje. Po případě tam přijde nějaká myšlenka, nějaké představy a podobně. A taky jsem se to úplně zablokovala na celkem dlouhou dobu a bylo hodně těžké se k tomu nějakým způsobem vrátit. A musím říct, že doteďka to není úplně něco, co by mi šlo automaticky tak jako v tom dětství. A přitom pro naše zdraví je to úplně zásadní.
1: A já jsem moc ráda, že tohle téma, takzvaný daydreaming, právě otevíráme. Protože ano, je to velmi prospěšné a já sama za sebe se přiznám, že já se do tohodle světa přepínám velmi často a je mi v něm moc hezky a mnohdy to dělám i cíleně. Mi v tom teda pomáhá třeba pohybová aktivita, jít běhat, dát si skvělou hudbu do sluchátek, anebo neposlouchat vůbec nic a jenom být v tom pohybu a najednou popustím tu uzdu své fantazii a představivosti, žiju si v tom světě, který je v nás a který je vlastně velmi barevný a pestrý a najednou v tomhle světě si žiju a jsem absolutně spokojená. Nicméně, vědci proto samozřejmě mají i svůj moudrý název, protože objevili takzvaný Default Mode Network. To je síť mozkových oblastí, která se aktivuje právě tehdy, když zdánlivě neděláme vůbec nic. Jakože vlastně ve chvíli, kdy hledíme do blba. Když se zasníme, koukáme z okna, nebo právě když se procházíme. A tahle síť hraje důležitou roli při kreativitě, sebepoznání, ale třeba i v plánování budoucnosti. A já myslím, že to asi potvrdí úplně všichni, že ty nejlepší nápady nás třeba opravdu napadají ve sprše. Nebo když vaříme, nebo když děláme nějakou jednoduchou činnost, při které můžeme totálně vypnout a najednou se ten mozek spustí tu kaskádu těch líbých myšlenek, pocitů, fantazie a je nám v tom prostě moc hezky.
2: Je to i dokázané, že když jsme v podstatě v tom relaxačním módu, nebo jsme uvolnění, relaxovaní a je tam prázdno, tak tam v podstatě do toho mozku může něco přijít. Navíc to má velmi dobrý vliv na naše zdraví, protože mozek v podstatě nerozezná rozdíl mezi realitou a mezi sněním. Takže čím více my jsme v té nové realitě nebo v tom, co si vysníváme, nejenom, že si víc tu realitu přitahujeme do toho života, ale taky na náš nervový systém a na naše zdraví a imunitní systém to má obrovský vliv. Takže v podstatě takové scrollování ve vlastní mysli je mnohem prospěšnější než scrollování na internetu nebo na mobilu.
1: A my vám přejeme, abyste se do toho relaxačního módu dostávali i při poslechu Žen v čase na Rádiu Čas a my se na vás budeme moc těšit příští týden.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Co jsi měl dnes k snídani?
2: Kefír a kave.
1: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
2: Ne, ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže...
1: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informaci.
2: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, no.
1: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Které milujete.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
3: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
3: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Co jsi měl dnes k snídani?
3: Kefír a kave.
2: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
3: Ne, ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
2: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informaci.
3: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, no.
2: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rád

Hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Co nového v Ostravě?
2: Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Jan Dohnal.
3: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví průluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt Malých Laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. S tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt.
2: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let.
3: Domluvili jsme se i na nějakých termínech. Mělo by to být tak, že do konce tohoto roku by mělo být povolení záměru, to znamená stavební povolení. Následně má zhotovitel 3 měsíce na to zahájit stavbu a podle smlouvy by do 30 měsíců od zahájení stavby mělo být hotovo.
2: Toto nám řekl primátor města Jan Dohnal.
1: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
4: Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Co jsi měl dnes k snídani?
2: Kefír a kave.
1: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
2: Ne, je to v pohodě a ten zbytek přijde asi v podvečer, takže
1: no. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informaci.
2: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš, no.
1: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: koupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Co jsi měl dnes k snídani?
2: Kefír a kave.
1: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
2: Ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže je můj.
1: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
2: Dobře, fajn. A kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš. No.
1: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rád

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Co jsi měl dnes k snídani?
2: Kefír a kave.
1: Už jsi byl na toaletě? To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
2: Ne, ne, je to v pohodě. A ten zbytek přijde asi v podvečer, takže...
1: No. Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informaci.
2: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No, vidíš, no.
1: I informace, které třeba ani nechcete vědět mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Amfi s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, takhle by jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
3: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
3: Oni to většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba radši vegetariánský.
4: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Basta.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: věcí.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

Notte. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Čas. Rádio Čas.